0: letému muži a 19-leté dívce přibyla v nemocnici ještě 48-letá žena. Více než milionový dav v ulicích hlavního města slavil historický postup národního týmu do osmi finále mistrovství světa po výhře 2-0 nad Ekvádorem. K neštěstí došlo v obří tlačenici přímo u památníku Anděla nezávislosti, kde euforii fanoušků vystřídali drsné záběry záchranářů oživujících lidi přímo na zemi. Starostka města už vyjádřila rodinám soustrast a vyzvala k zodpovědnosti. Mexičané vyhráli zápas vyřazovací části na šampionátu poprvé po dlouhých 40 letech. A na závěr doplníme počasí. Ve čtvrtek bude většinou polojasno, na východě zpočátku zataženo a ojediněle déšť. Během dne se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Večer bude v severozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat a později se vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů. Na jižní Moravě naměříte i 29.
1: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

Tak, dneska tu mám nové album Antidepressants od anglické kapely Suede. Těžko je někam zařadit, pro někoho je to typický Britpop, jiní považují za alternativní rock. Vznikla už v roce 1989 a od roku 1993 vydává velmi úspěšná alba. Ve své kariéře měli 7letou pauzu, ale i tak je Antidepressants jejich 10. deskou. O její specifické kvalitě není pochyb, jak zjistíte večer 11 na Radio Rockzone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Soud zachoval současné rozpočtové určení daní. Ve středu začala fungovat evidence psů a Bartuňková s Muchovou postoupili v Londýně do třetího kola. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Rozdělování peněz mezi kraje podle starých tabulek u ústavního soudu prošlo. Soudci ve středu zamítli stížnost skupiny 32 senátorů, kteří chtěli zrušit současný systém rozpočtového určení daní. Ten podle nich stojí na víc než 20 let starých parametrech, ignoruje úbytek nebo nárůst obyvatel a znevýhodňuje některé regiony. Podle ústavního soudce zpravodaje Jiřího Přibáně systém sice není ideální, ale právo krajů na samosprávu neporušuje a daňové zákony mají měnit politici, nikoli v soud. S verdiktem ostře nesouhlasí například středočeská hejtmanka Petra Pecková, podle které je nespravedlivé, že některé kraje mají miliardy na účtech, zatímco jiné si musí na klíčové investice půjčovat. Česko ve středu spustilo centrální evidenci psů. Chovatelé ale nemusí své zvíře registrovat hned. Psa stačí zapsat při běžné návštěvě u veterináře, nejpozději pak při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Centrální evidence má sloužit jako nástroj, jak kontrolovat problematické chovy, ale také třeba k identifikaci majitele psa. Ředitel státní veterinární správy Zbyněk Semerád dodává, že evidence bude pomocníkem i pro nové chovatele.
2: Protože vlastně by si měli vždy vyžádat doklad o tom, že štěně bylo zaregistrováno v centrální evidenci. V momentě, kdyby jim chovatel říkal, že z nějakých důvodů ještě to nestihl a tak dále, tak by vždy měli pojmout nějaký pochybnost o tom, že je všechno splněný.
1: Poplatky za registraci zaplatí chovatelé veterinářům, jejich výši zákon nestanovuje. Podle průzkumu Komory veterinárních lékařů se pohybují řádově v několika stech korun. Babiš junior odpromoval na prominentní škole v Británii. Nejmladší 22-letý syn premiéra Andreje Babiše Frederik má za sebou úspěšné studium na skotské univerzitě v St. Andrews. Jak informuje Blesk, na této škole

0: studoval příští britský král William. Rodiče se na sociálních sítích pochlubili pár záběry ze středeční slavnostní ceremonie. Z webu univerzity vyplývá, že ve středu popoledně promovali bakaláři studia biznisu.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Karolína Muchová postoupila na Wimbledonu do třetího kola. 29-letá tenistka Číňanku Chang Shuai porazila na trávě v londýnském All England Clubu 6-3, 6-2. Po Muchové ve středu na Wimbledonu postoupila do třetího kola i Nikola Bartuňková. Porazila v českém derby Kateřinu Siňakovou 6-2, 6-4. A na závěr doplním počasí. Ve čtvrtek bude většinou polojasno, na východě zpočátku až zataženo a ojediněle déšť. Během dne se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Večer bude v severozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat a později se vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě naměříte až 29 stupňů.
1: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

0: the fuck are you smoking?
1: Dneska tu mám nové album Antidepressants od anglické kapely Suede. Těžko je někam zařadit, pro někoho je to typický Britpop, jiní považují za alternativní rock. Vznikla už v roce 1989 a od roku 1993 vydává velmi úspěšná alba. Ve své kariéře měli 7letou pauzu, ale i taky Antidepressants jejich 10. deskou. O její specifické kvalitě není pochyb. Existíte večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Skoro třetina protidrogových expertů končí. Sněmovna okleštila prezidentovi pravomoce. A řidiči z Německa musí na rozvadově počítat s omezením. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Téměř třetina vládních protidrogových expertů skončila, a to poté, co agenda od středy oficiálně přešla pod ministerstvo zdravotnictví. S celkem 26 zaměstnanců a dohodářů jich kvůli tomuto kroku 8 odešlo. A to včetně národního koordinátora Pavla Béma, který skončil k úterku. Přesun z gesce premiéra Andreje Babiše kritizovali jak odborníci, tak opozice, podle kterých se tím rozbije funkční nadrezortní model prevence a léčby. Vláda si od změny slibuje vyšší efektivitu. Na ministerstvu zdravotnictví sice vznikla nová sekce duševního zdraví a závislostí. Experti ale paradoxně nedostali kanceláře tam, nýbrž na ministerstvu práce. Zástupci zaměstnanců navíc varují, že další odchody mohou následovat po prázdninách, podle toho, jak nový systém bude fungovat. Prezident přijde o část svých pravomocí při jmenování diplomatů. Sněmovna ve středu schválila změnu zákona.

0: podle které už hlava státu nebude pověřovat a odvolávat šéfy stálých misí u mezinárodních organizací. Tato agenda nově kompletně přejde pod ministra zahraničí, který jim už teď vydává pověřovací dopisy. S návrhem na omezení prezidentských pravomocí přišel poslanec Libor Vondráček a změna prošla jako součást širší novely nového zákona o státních zaměstnancích. Osekání vlivu Hradu na zahraniční službu teď dostane k posouzení Senát. Řidiči jedoucí z Německa do vnitrozemí musí na hraničním přechodu Rozvadov počítat s velkým omezením. Na dálnici D5 se totiž od středy uzavřela většina tamního odpočívadla ve směru na Prahu, a to včetně benzínky. Stavbaři se přesunuli do střední části areálu, kde opravují parkoviště pro kamiony. Projet se dá v podstatě jen k mýtné bráně a pro dálniční známku. Omezení zde potrvá až do listopadu, kdy celá modernizace za 650 milionů korun skončí. Po kompletním dokončení tady vznikne vůbec největší dálniční parkoviště v Česku, které nabídne přes 300 míst pro kamiony, nové infocentrum se sprchami, odpočinkové zóny i dětské hřiště.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Tragické fotbalové oslavy v Mexiku mají nakonec 3 oběti. Úřady oficiálně potvrdily, že k udušenému 44-letému muži a 19-leté dívce přibyla v nemocnici ještě 48-letá žena. Více než milionový dav v ulicích hlavního města slavil historický postup národního týmu do osmifinále mistrovství světa po výhře 2-0 nad Ekvádorem. K neštěstí došlo v obří tlačenici přímo u památníku Anděla nezávislosti, kde euforii fanoušků vystřídali drsné záběry záchranářů oživujících lidi přímo na zemi. Starostka města už vyjádřila rodinám soustrast a vyzvala k zodpovědnosti. Mexičané vyhráli zápas vyřazovací části na šampionátu poprvé po dlouhých 40 letech. A na závěr doplníme počasí. Ve čtvrtek bude většinou polojasno, na východě zpočátku zataženo a ojediněle déšť. Během dne se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Večer bude v severozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat a později se vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů. Na jižní Moravě naměříte i 29.
1: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

Dneska tu mám nové album Antidepressants od anglické kapely Suede. Těžko je někam zařadit, pro někoho je to typický Britpop, jiní považují za alternativní rok. Vznikla už v roce 1989 a od roku 1993 vydává velmi úspěšná alba. Ve své kariéře měli 7letou pauzu, ale i taky Antidepressants jejich 10. deskou. O její specifické kvalitě není pochyb, jak zjistíte večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Soud zachoval současné rozpočtové určení daní. Ve středu začala fungovat evidence psů a Bartuňková s Muchovou postoupili v Londýně do třetího kola. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Rozdělování peněz mezi kraje podle starých tabulek u ústavního soudu prošlo. Soudci ve středu zamítli stížnost skupiny 32 senátorů, kteří chtěli zrušit současný systém rozpočtového určení daní. Ten podle nich stojí na víc než 20 let starých parametrech, ignoruje úbytek nebo nárůst obyvatel a znevýhodňuje některé regiony. Podle ústavního soudce zpravodaje Jiřího Přibáně systém sice není ideální, ale právo krajů na samosprávu neporušuje a daňové zákony mají měnit politici, nikoliv soud. S verdiktem ostře nesouhlasí například středočeská hejtmanka Petra Pecková, podle které je nespravedlivé, že některé kraje mají miliardy na účtech, zatímco jiné si musí na klíčové investice půjčovat. Česko ve středu spustilo centrální evidenci psů. Chovatelé ale nemusí své zvíře registrovat hned. Psa stačí zapsat při běžné návštěvě u veterináře, nejpozději pak při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Centrální evidence má sloužit jako nástroj, jak kontrolovat problematické chovy, ale také třeba k identifikaci majitele psa. Ředitel státní veterinární správy Zbyněk Semerád dodává, že evidence bude pomocníkem i pro nové chovatele.
2: Protože vlastně by si měli vždy vyžádat doklad o tom, že štěně bylo zaregistrováno v centrální evidenci. V momentě, kdyby jim chovatel říkal, že z nějakých důvodů ještě to nestihl a tak dále, tak by vždy měli podmout nějaký pochybnost o tom, že je všechno splněný.
1: Poplatky za registraci zaplatí chovatelé veterinářům, jejich výši zákon nestanovuje.

0: Podle průzkumu Komory veterinárních lékařů se pohybují řádově v několika stech korun. Babiš junior odpromoval na prominentní škole v Británii. Nejmladší 22-letý syn premiéra Andreje Babiše Frederik má za sebou úspěšné studium na skotské univerzitě v St. Andrews. Jak informuje Blesk, na této škole studoval příští britský král William. Rodiče se na sociálních sítích pochlubili pár záběry ze středeční slavnostní ceremonie. Z webu univerzity vyplývá, že ve středu popoledně promovali bakaláři studia biznisu.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Karolína Muchová postoupila na Wimbledonu do třetího kola. 29-letá tenistka Číňanku Chang Shuai porazila na trávě v londýnském All England Clubu 6-3, 6-2. Po Muchové ve středu na Wimbledonu postoupila do třetího kola i Nikola Bartuňková. Porazila v českém derby Kateřinu Siňakovou 6-2, 6-4. A na závěr doplním počasí. Ve čtvrtek bude většinou polojasno, na východě zpočátku až zataženo a ojediněle déšť. Během dne se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Večer bude v severozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat a později se vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě naměříte až 29 stupňů.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

Tak dneska tu mám nové album Antidepressants od anglické kapely Suede. Těžko je někam zařadit, pro někoho je to typický Britpop, jiní považují za alternativní rock. Vznikla už v roce 1989 a od roku 1993 vydává velmi úspěšná alba. Ve své kariéře měli 7letou pauzu, ale i taky Antidepressants jejich 10. deskou. O její specifické kvalitě není pochyb, jak zjistíte večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe, legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První, výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí. Radio Rock Zone.
2: Muzika na tělo.

Krásné dobré ráno vám všem, kdo posloucháte Radio Rock Zone už v tuhle ranní hodinu. Máme asi tak 20 vteřin do 6. hodiny a od mikrofonu vás zdraví Anna Knauerová alias Aňu. Dneska je čtvrtek 2. července a svátek má Patricie, po případě Alma. No a my tady dneska spolu strávíme nějaký ten čas, na což se samozřejmě moc těším. Dneska si taky připomínáme Světový den UFO a mimo jiné taky Mezinárodní den proti zapomínání, tak nevím, jestli tyhle dvě věci spolu nějak souvisí. Každopádně 2. července je asi očividně den, kdy by se nemělo zapomínat na zapomínání. No, je to prostě taková zajímavá věc, tak doufám, že já nezapomenu na nic podstatný, ale možná i právě proto, že si teď dáme další přehled zpráv, tak si dáme všechno podstatné, co se

0: Českých Karlovicích. V některých místech téměř hrozilo její vylití z koryta. Hladina ale opět klesá. Lidé řeší i následky bleskové povodně spojené s krupobytím. Hlášené jsou škody na soukromém i obecním majetku. Premiér Babiš a ministr Havlíček budou jednat se zástupci českých firem působících na Ukrajině. Tématem schůzky bude větší podpora firem ze strany státních institucí. Sdělila to Česko-ukrajinská obchodní a průmyslová komora s tím, že chce, aby ministerstvo průmyslu a obchodu zorganizovalo do země i podnikatelskou misi. Podle statistiky dosáhl loni český export na Ukrajinu téměř 39 miliard korun. Od roku 2023 se tak zvětšil téměř o pětinu. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele dále roste. Aktuální bilance čítá 2295 lidí. Záchranné práce a odklízení trosek pokračují. Počty obětí velmi pravděpodobně dál porostou. Desítky tisíc lidí se podle vlády po zemětřesení stále pohřešují. Podle odhadu úřadu OSN z minulého týdne je nezvěstných asi 50 tisíc lidí. Podle expertů na přírodní katastrofy zřejmě potrvá několik týdnů, než se zjistí skutečný rozsah tragédie.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Český hokejový obránce Radko Gudas se upsal v Floridě. Podepsal 6letou smlouvu na celkem v přepočtu 192 milionů korun. 36letý hráč už oblékal dres Panthers v letech 2020 až 2023 a v poslední sezóně jim pomohl k postupu do finále Stanleyova poháru. Potom se jako nechráněný volný hráč upsal Anaheimu, kde byl poslední dva ročníky kapitánem týmu. Geddy Lee přišel ohlas, rokový svátek v Texasu se tak odkládá. Kanadští Rush musí kvůli akutní laryngitidě a bronchitidě svého frontmana stopnout velkolepé reunion turné 50-something. Plánované koncerty v prestižní Dickies aréně ve Fort Worth se přesouvají na neurčito. Zdraví 72leté legendy dostalo po předchozích famózních setech stopku od lékařů. Kapela se fanouškům omlouvá s tím, že jim po 50 letech kariéry nechce dát nic menšího než 100% výkon. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Dneska bude většinou polojasno ráno, ojediněle mlhy. V jeho východní polovině území bude zpočátku oblačno až zataženo a na východě ojediněle slabý déšť. Během dne se zejména na horách s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Večer bude v severozápadní polovině území oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty je 22 až 26, na jižní Moravě až 29, v tisíci metrech na horách kolem 17. 4 minuty po 6. hodině a my za sebou máme náš dnešní první rychlý společný přehled zpráv. No a ještě se jenom tak mrkneme pro začátek na zahřívačku na to, jak to vypadá v tuhle chvíli s dopravou. Dejte si pozor na Frýdecko-Místecku na příjezdu do Dobré. Od Frýdku-Místku boural osobák s autobusem. Projedete s omezením. A na Havlíčko-Brodsku na příjezdu do Lípy od Kochánova bouralo osobní auto. Projedete tam kyvadlově. Dejte si pozor i na cestách, ať dojedete tam, kam potřebujete. No a my už si dáme nějakou tu muziku na tělo takhle, když máme to léto, tak s rádiem Rockzone a dáme si AC/DC, Soundgarden, anebo taky Horký žeslíže a jejich Malou žužu. Jdeme na to, krásné ráno.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: To je aktuální čas a my se mrkneme na to, jak to v tuhle chvíli vypadá na silnicích a kde byste si měli dát víceméně pozor. Dejte bacha na dálnici D6 na 40. kilometru ve směru na Karlovy Vary. Tam došlo ke střetu nákladňáku se zvěří. Kolona se tam zatím netvoří, ale projíždějte tam opatrně. Dejte si pozor taky na Kolínsku u Mlékovic ve směru na Horní Chvatiny. Tam se srazily dva osobáky, tak tam počítejte s omezením. Dejte si pozor taky na Rakovnicku v Řevničově v Palackého ulici, tam bourali dva osobáky, tak tam dejte pozor. No a na Kroměřížsku v Přílepech bourali dva osobáky s divokým prasetem, projedete tam s omezením. No tak koukám, že takhle při čtvrtku se vydali zvířátka na oblídky na různý místa, kde by úplně nemuseli bejt, kde by se jim to mohlo velmi vymstit a zároveň by to mohlo vás nějakým způsobem poškodit. Tak si dejte pozor na zvěř, takhle po ránu. No a my si dáme taky takový divoký zvířata, holky, nebo respektive holky. Dáme si Taylor Momsen v Pretty Reckless, což je taky pěkná divočanda a jejich novej single Love Me. Tak si to pojďme dát.
0: Radio Rock Zone.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmoža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
0: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: S Rockzonem na dabu i na deštnou se vyhrabu.
7: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

0: dál ještě dohrávají Linkin Park a my se přesuneme na rychlý zprávy v půl.
1: Fotbalový šampionát na rádiu Rockzone.
0: Dobré ráno. Belgie předvedla v utkání se Senegalem neuvěřitelný obrat a po výhře 3-2 po prodloužení postupuje do osmifinále mistrovství světa. Ještě 5 minut před koncem základní hrací doby prohrávala 0-2, ale Romelu Lukaku a Youri Tielemans svými góly na poslední chvíli srovnali na 2-2. Senegal byl většinu zápasu lepším týmem, v závěru však skolaboval. V prodloužení rozhodl zápas opět Tielemans a proměněnou penaltou. Belgie se v osmifinále utká s USA, kteří jednoznačně přehráli Bosnu a Hercegovinu se skórem 2-0. Dnes nás ještě čeká zápas Španělska proti Rakousku v 9 večer a později v noci Portugalsko-Chorvatsko a Švýcarsko-Alžírsko. Tak jo, tak to byly rychlé zprávy v půl a nás čekají teď třeba Jet anebo Sixpence None the Richer a jejich There She Goes. Pojďme na to.
1: Radio Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: 6.38, to je aktuální čas, právě nám dohráli Jet a jejich Are You Gonna Be My Girl a my se mrkneme zpátky na silnice, na to, co nás tady čeká, co můžete po cestě potkat. Dejte si pozor na Kroměřížsku, v přílepech bourali dva osobáky s divokým prasetem, pojedete tam s omezením, dejte si pozor na Zlínsku, v Lutkovicích došlo ke střetu osobáku se srnou další zvíře, tam si dejte taky pozor, na Brněnsku, v Modřicích, v Brněnské ulici u křižovatky s Benešovskou bourali dva osobáky. Projíždějte tam opatrně a dejte si taky pozor na D1 na 61. kilometru. Ve směru na Prahu naboural osobák do svodidel, tak tam projíždějte s opatrností. Je to teda šílený, všude samý zvířata, tak na sebe dávejte pozor.
0: Radio Rockzone, počasí.
1: No a my se pro veliký úspěch podíváme ještě na počasí. Dneska už by to mělo vypadat o dost líp, než to bylo včera. Dneska už nás takový bouřky nečekají, ale aspoň se nám malinko ochladilo, tak je to vlastně taky částečně příjemný. V Praze aktuálně 20 stupňů a dneska jinak bude většinou polojasno, ráno ojediněle mlhy. V jeho východní polovině území bude zpočátku oblačno a zataženo a na východě ojediněle slabý déšť. Během dne se zejména na horách s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Večer bude v západní polovině území oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty dneska 22 až 26, na jižní Moravě až 29 a v 1000 metrech na horách kolem 17. No tak přece jen to má nějaký pozitiva, už se nám stáhly ty šílený 40, tak tohle už je takový únosný a vypadá to skoro i jako normální obyčejný léto, ne tyhle ty globálně oteplovací šílenosti. Každopádně my si dáme další muziku, dáme si třeba Doors, dáme si Lacuna Coil a nebo taky Nickelback a jejich High Time. Tak jdeme na to, krásné ráno.
0: Radio Rockzone. Tak dneska tu mám nové album Antidepressants od anglické kapely Suede. Těžko je někam zařadit, pro někoho je to typický Britpop, jiní považují za alternativní rock. Vznikla už v roce 1989 a od roku 1993 vydává velmi úspěšná alba. Ve své kariéře měli 7letou pauzu, ale i taky Antidepressants jejich 10. deskou. O její specifické kvalitě není pochyb. Zjistíte večer 11 na Radio Rockzone.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: Aktuální čas 6.51, vy posloucháte Radio Rock Zone a zároveň je taky čas se mrknout na to, jak to vypadá s dopravou v Praze. A s tím nám pomůže Martina z Global Assistance, která všechno tohle ví. Tak co tam máš? Dobré ráno, Marti.
2: Ahoj, Aničko. Kvůli opravované Kbelské je kolona už na příjezdu do Prahy po D8 od Zdib. V opačném směru se zdržíte od Novopatské od příjezdu z Mladoboleslavské dálnice D10. Na příjezdu do Prahy po D7 od Chomutova před omezením u letiště kolona dosahuje délky 4 km. A kolonu čekejte i na Štěrboholské spojce mezi sjezdem z Hradecké D11 a sjezdem na Průmyslovou. Z Global Assistance Martina.
1: Děkuji moc krát, Marti. K uzavírce v Kbelské se vrátíme i v hlavních zprávách za pár minut, ale pojďme se podívat ještě na to, jak to vypadá jinde po republice. Dejte si pozor na Břeclavsku u Rakvic ve směru na Podivín. Tam se srazil osobák se zvěří, s opatrností tam projedete. Na dálnici D1 na 61. kilometru ve směru na Prahu naboural osobák do svodidel. Projíždějte tam s opatrností. No a na Brněnsku v Modřicích v Brněnské ulici u křižovatky s Benešovou bourali dva osobáky, tak tam taky opatrně. Jak už jsem zmiňovala, za chviličku si dáme rychlej přehled zpráv, kde se právě zmíníme i o té Kbelské. No ale teď už nás čeká Metallica a jejich legendární song Whiskey in the Jar. Tak jdeme na to.
0: Radio Rock Zone.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
8: Škvoři naživo na rádiu Rock Zone. Nabízíme přímý přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Škvor si s námi dáte pěkně naživo 24. července.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Whiskey in the Jar a samozřejmě naprosto legendární Metallica nás posunula do 7. hodiny, což znamená, že nás čeká další rychlej přehled zpráv. Od mikrofonu vás zdraví Anna Knauerová alias Aňu. Dneska máme čtvrtek 2. července a svátek slaví Patricie a taky Alma. Takže pokud znáte nějakou Páťu nebo Almu, tak jim dneska můžete popřát všechno nejlepší. Dneska máme taky, prosím pěkně, světový den UFO, tak doufejme, že pokud najdete nějaký obrazce v obilí, takže to bude značit jenom samý dobrý věci a že přijeli kámoši a ne nějaký nezvaný návštěvníci. No a dneska máme taky Mezinárodní den proti zapomínání a já teda musím říct, že já slavím ve velkým, protože to je moje absolutní specialita při všech těch věcech, co mi přes den proletějí hlavou, takže samozřejmě neukládám ty podstatný. No ale tak to je zase jiná pohádka tohle. Každopádně, kdyby vás už třeba teď pálili lejtka a chtěli jste si dneska zajít někam na nějaký koncert, tak tady mám pro vás nějaký tipy, třeba v Brně v kabinetu Muse dneska Dwarves, anebo v Ostravě v baráku dneska najdete The Clower Hearts. Je toho mnohem víc, tak mrkněte na naše stránky nebo na sociální sítě. No a my už si pojďme dát všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv

0: Chci pracovat 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Práce se budou týkat skoro 3 kilometrů silnice od Cínovecké po nájezd na Novopatskou a podle výsledku tendru mají vyjít asi na 580 milionů korun. Alkoholová tolerance na zahraničních silnicích je zrádná, připomněl to dopravní expert Roman Bucký z platformy Vize 0. Když podle něj způsobíme nehodu s naměřeným alkoholem v krvi, policie i soudy k tomu přihlédnou.
1: To se bere jako výrazně přitěžující okolnost. Dokonce, když uděláte hrubý přestupek nebo dokonce nehodu v Chorvatsku, tam je 0,5 promile, ale budete pod. V Německu 0,5 promile, ale budete pod. I když jste se vešel do té hranice, tak se to bere jako významná přitěžující skutečnost.
0: Pokud budeme řídit bezchybně, až 0,5 promile si můžeme dovolit například v Německu, Rakousku, Itálii, Chorvatsku a Řecku. Extrémem je pak Británie. S výjimkou silnic ve Skotsku tam smíme za volant až s 0,8 promile v krvi. Podobný limit platí i na většině území Spojených států. Rusko podniklo masivní letecké údery na Ukrajinu. V Kyjevě podle agentury Reuters zemřelo nejméně 8 lidí a dalších 34 se zranilo. Polsko kvůli úderům preventivně vyslalo své stíhačky. Po zhruba 2,5 hodinách akci ukončilo, protože nedošlo k žádnému narušení vzdušného prostoru. Ukrajinský prezident Zelenský včera v Dublinu varoval, že Rusko připravuje nový rozsáhlý letecký útok. Země slíbila odvetu za červnové útoky ukrajinských dronů na Moskvu, které mimo jiné vyřadili z provozu moskevskou ropnou rafinérii.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: I Barbora Krejčíková si zahraje třetí kolo tenisového Wimbledonu. Předloňská šampionka zdolala na londýnské trávě nasazenou pětku Rusku Andrejevovou a utká se s Bartuňkovou, která porazila krajanku Kateřinu Siňakovou. Ve třetím kole je i Karolína Muchová, která uspěla nad Číňankou Chang Shuai. Metalová ikona Floor Jansen míří do Prahy. Zpěvačka kapely Nightwish vyráží na solové turné High Tress s novým tvrdším materiálem, který odráží její nejhlubší hudební vlivy. Fanouškům slibuje čerstvé a osobní skladby, včetně nedávného singlu Run. V doprovodu své solové kapely to rozjede 27. ledna 2027 v pražském klubu Roxy. Dneska bude většinou polojasno, ráno ojediněle mlhy, v jeho východní polovině území bude zpočátku oblačno a zataženo a na východě ojediněle slabý déšť. Během dne se zejména na horách s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Večer bude v severozápadní polovině území oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 22 až 26, na jižní Moravě až 29 a v 1000 metrech na horách kolem 17. Tak to bychom měli 7:04 a další rychlý přehled zpráv je ten tam. No a my se ještě mrkneme na nějakou tu dopravu a konkrétně zamíříme do Brna, abyste věděli, čemu se případně vyhnout. Dejte si pozor v Brně v Žebětíně, v Dlážděné ulici u křižovatky s ulicí za Hřbitovem, tam boural osobák s dodávkou, tak tam se pravděpodobně trochu zdržíte. A v Brně v Líšenské ulici došlo ke střetu osobáku s cyklistou a na místě zasahují záchranné složky, tak tam prosím pěkně opatrně. Je toho mnohem víc, ale to si dáme zase o něco později a teď už se pojďme na chvilku zase vrhnout k něčemu pozitivnějšímu a to je muzika. Protože při tomhle krásným letním počasí, který nás dneska pravděpodobně čeká, se hodí nějaká ta muzika, no a když už léto, tak s rádiem Rockzone. Dáme si Foo Fighters, dáme si Cranberries, dáme si taky Alien and Farm a jejich předělávku Smooth Criminal. Tak jo, krásné ráno!
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak se pojďme podívat zpátky na pražské silnice, o kterých nám řekne Martina z Global Assistance, která ví, jak to v tuhle chvíli vypadá. Tak co tam máme? Ahoj, Marti.
2: Ahoj, Aničko. Skoro 4-kilometrovou kolonu čekejte na příjezdu do Prahy po D7 od Chomutova před zúžením u letiště. Dlouhá kolona se v Praze táhne na Štěrboholské spojce směrem na jižní spojku mezi sjezdem z Hradecké D11 a sjezdem na Průmyslovou. Kvůli opravám na Kbelské je silný provoz od Cínovecké a v protisměru vás čeká kolona od sjezdu z Mladoboleslavské D10. Z Global Assistance Martina.
1: Děkuji moc krát, Marti, a my se mrkneme ještě na okolní místa mimo Prahu. V Brně, že v Žebětině v Dlážděné ulici u křižovatky s ulicí za Hřbitovem boural osobák s dodávkou, tak tam projedete s omezením. Na D1 na 61. kilometru ve směru na Prahu naboural osobák do svodidel, tak tam projíždějte s opatrností. No a ještě stále v Brně v Líšenské ulici došlo ke střetu osobáku s cyklistou a na místě ještě pořád zasahují záchranné složky, tak tam si dejte taky pozor, ať se nestane nic dalšího. Za chviličku už nejnovější song od Revitalists a jejich Heartstop, tak si to pojďme dát.
0: Radio Rock Zone.
3: Potisk trička, byla bel CZ.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Větku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
7: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Kit Kat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
9: Kufr zbalanej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
10: Hit sezóny na rádiu.

0: fotbalový šampionát na rádiu Rockzone.
1: Spojené státy porazily v prvním kole playoff Bosnu a Hercegovinu 2-0 a postoupili do osmifinále mistrovství světa. Skóre otevřel těsně před přestávkou Folarin Balogun, který byl později vyloučen. Ani v 10 hráčích však Američané soupeře nepustili do větších šancí a v 82. minutě přidal druhý gol krásnou střelou z přímého kopu Malik Tillman. Bosna zahrozila až v závěru, ale liberecký Ermin Mahmič své příležitosti neproměnil. USA se v osmifinále utká s Belgií, která dramaticky na poslední chvíli přehrála Senegal 3-2 v prodloužení. Dnes nás ještě čeká zápas Španělska proti Rakousku v 9 večer a později v noci Portugalsko, Chorvatsko a Švýcarsko, Alžírsko. Tak jo, máme za sebou zprávy v půlnu a teď už si dáme Killers anebo hudbu Praha a máma, táta, jdeme na to.

0: Přátelé, kamarádi, je 7.41, já bych vám jenom ráda připomněla, že dneska můžete soutěžit odpoledne o lístky na festival Barvy léta, tak nezapomeňte odpoledne žhavit dráty Rádia Rockzone, až k tomu budete vyzváni a můžete třeba právě dát tenhle ten festiák. A nebo, kdybyste chtěli, tak tady mám pro vás nějaký tipy už na dnešek na nějakou kulturní akci. Velký meziříčí tam dneska bude probíhat Fight Fest. Kdybyste chtěli, tak můžete třeba taky do Kladna, kde dneska zahraje Václav Neubarta v zahradě Kladenského zámku. A nebo můžete vyrazit třeba do Ostravy, kde dneska zahrajou The Clover Hearts a v baráku. Je toho mnohem víc, tak mrkněte případně na naše stránky a Rádia Rock Zone do sekce Club Life, anebo na sociální sítě. No a my se ještě pojďme podívat na to, jak to vypadá s dopravou.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Jenom takový rychlej přehled, dejte si pozor v Praze v Novopatské ulici na úrovni Satelic ve směru na Prosek, tam havarovali v koloně dva osobáky, nehoda blokuje jeden jízdní pruh, tak tam počítejte s nějakým tím větším zdržením. No a v Třebíči na Bráfově třídě došlo ke střetu osobáku s autobusem, tak tam počítejte taky s nějakým tím omezením. Je toho mnohem víc, tak si dáme zase za chviličku nějaký podrobnější přehled, ale teď už si dáme třeba kapelu Ghost a jejich Call Me Little Sunshine.
1: Rádio Rock Zone.
2: Tak dneska tu mám nové album Antidepressants od anglické kapely Suede. Těžko je někam zařadit, pro někoho je to typický Britpop, jiní považují za alternativní rock. Vznikla už v roce 1989 a od roku 1993 vydává velmi úspěšná alba. Ve své kariéře měli 7letou pauzu, ale i taky Antidepressants jejich 10. deskou. O její specifické kvalitě není pochyb, jak zjistíte večer 11 na Rádio Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: 7.51, my se mrkneme zpátky na silnice a co se děje momentálně v Praze, už nám řekne Martina z Global Assistance. Ahoj Marti.
2: Ahoj Aničko, na Kbelské ve směru do Hloubětina před sjezdem na Prosek v místě dopravního omezení došlo ke srážce dvou osobáků. Místo je aktuálně neprůjezdné, s kolonou počítejte už od Březiněvsi a bude narůstat. V Novopatské ulici na úrovni Satalic ve směru na Prosek bourala v koloně. Dvě osobní auta, blokovaný je tam jeden pruh a kolona je od sjezdu D desítky. Kolonu stále čekejte také na Štěrboholské spojce ve směru na jižní spojku a zdržíte se také před Prahou na D7 směrem od Chomutova, kde je zhruba 4-kilometrová kolona před omezením u letiště. Z Global Assistance Martina.
1: Děkuju, Marti, to nejsou vůbec dobrý zprávy, ale snad se to nějak brzy rozhýbe. Já přidám ještě dvě takové perličky tady. Na Jablonecku v Plevech naboural osobák do svodidel. Na místě je policie, no a v Třebíči na Bráfově třídě došlo ke střetu osobáku s autobusem. Tak tam počítejte taky s omezením. Je toho celkem dost, tak já doufám, že dorazíte v pořádku, ať už jedete kamkoliv, no a my už si dáme třeba R.E.M. a Man on the Moon a hned potom rychlej přehled zpráv.
0: Radio Rockzone.
3: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe, legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První, výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
6: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M 10 kusů v Bila klubu za 34,90 a vepřovou krkovici bez kosti kilogram za 79,90. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
8: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rockzone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
7: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
8: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
7: Tak dej odběr našemu kanálu.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Máme tady 8. hodinu, právě nám dohrali R.E.M. a jejich Man on the Moon a my se pomalu přesouváme na další rychlej přehled zpráv. Od mikrofonu vás ještě stále zdraví Anna Knauerová alias Aňu. Dneska je čtvrtek a je 2. července, kdybyste to náhodou nevěděli. Svátek dneska slaví Patricie a Alma, takže přejeme všechno nejlepší. No a dneska máme taky Mezinárodní den proti zapomínání, což pro mě je docela zásadní. A taky tady máme Světový den UFO, tak přejeme UFOnům všechno nejlepší. No a kdybyste dneska chtěli někam vyrazit, tak můžete vyrazit třeba do Plzně, kde v Zaxpabu dneska zahraje Electric Lady, kterou teda mimochodem můžete znát i z mojí český desítky, tak pokud jste na ní ještě nenarazili, tak si ji puste a můžete třeba dneska vyrazit do Plzně. No a kdybyste chtěli nějaký pražský koncert, tak třeba ve Fóru Karlín dneska zahraje A Perfect Circle. Víc toho najdete na našem webu, no a my už si pojďme dát všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Stát se letos přilepšil na daních zatím o 5%. Přerovský soud řeší krádež kabelů na trati a zásnuby v New Yorku skončily v policejní cele. Stát zatím vybral na daních 789 miliard a 300 milionů korun. Ve srovnání s prvním pololetím loňského roku se daně

0: úseky. Škoda je v řádech milionů korun. Případ soud na dnešek odročil kvůli výpovědi chybějícího svědka. Dnes už by měl padnout rozsudek. Muži se k činu přiznali, hájili se tím, že netušili, že jsou kabely pod proudem a mohou tak ohrozit dopravu. Hrozí jim až 6 let vězení. Netradiční místo k zásnubám se vybral ruský pár v New Yorku. Vyšplhal na vrchol newyorského mrakodrapu Empire State Building. Muž a žena tam rozvinuli transparent s nápisem o míru a lásce. Na sociálních sítích pak sdíleli fotky svého zasnoubení. Podle časopisu Variety se jednalo o ruské influencery známé pro výstupy na mrakodrapy bez postrojů či jistících lan po celém světě. Dobrodruzi přilákali zpravodajské vrtulníky a přiměli řadu svědků zavolat na tísňovou linku. Slava zásnub už neprobíhala tak vesele. Pár skončil v policejní cele.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Český hokejový obránce Radko Gudas se upsal v Floridě. Podepsal 6letou smlouvu na celkem v přepočtu 192 milionů korun. 36letý hráč už oblékal dres Panthers v letech 2020 a 2023 a v poslední sezóně jim pomohl k postupu do finále Stanleyova poháru. Potom se jako nechráněný volný hráč upsal Anaheimu, kde byl poslední dva ročníky kapitánem týmu. Geddy Lee přišel ohlas, rokový svátek v Texasu se tak odkládá. Kanadští Rush musí kvůli akutní laryngitidě a bronchitidě svého frontmana stopnout velkolepé reunion turné 50 Something. Plánované koncerty v prestižní Dickies aréně ve Fort Worth se přesouvají na neurčito. Zdraví 72leté legendy dostalo po předchozích famózních setech stopku od lékařů. Kapela se fanouškům omlouvá s tím, že jim po 50 letech kariéry nechce dát nic menšího než 100% výkon. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Dneska bude většinou polojasno, v jeho východní polovině území bude zpočátku oblačno až zataženo a na východě ojediněle slabý déšť. Během dne se zejména na horách s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Večer bude v severozápadní polovině území oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 22 až 26 na jižní Moravě až 29 a v 1000 metrech na horách kolem 17. 4 minuty po 8 hodině a my se ještě mrkneme na nějaký ty situace ze dopravy. Dáme si tady situaci v Praze. Dejte si pozor na křižovatce u Lidské Koulce a Radlická. Tam boural osobák s kamionem a tam počítejte se zdržením. A dejte si taky pozor na dálnici D1 na 171. a 5. kilometru u Domašova. Ve směru na Brno od Prahy došlo k nehodě dvou kamionů. Tak tam počítejte se silným provozem. Dneska je ta doprava opravdu šílená, tak já doufám, že se nám to postupně zlepší. No a kdybyste už třeba teď stáli někde v koloně, tak si k tomu aspoň dáme nějakou tu muziku na tělo. Dáme si Tarju, dáme si Spin Doctors, anebo taky Sum 41 a jejich Underclass Hero.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 8.20, to je aktuální čas a my se vrátíme zpátky na pražské silnice. A k tomu mi pomůže Martina z Global Assistance, která ví, jak to v tuhle chvíli vypadá. Ahoj Marti, už se nám to zlepšilo?
2: Ahoj Aničko, na Praze 5 na křižovatce ulic Ke Koulce a Radlická bouralo osobní auto s kamionem, počítejte tam se zdržením. V Holešovicích u nájezdu na nábřeží Kapitána Jaroše od Bubenské bourala dvě osobní auta. V Horních Počernicích v ulici Vežlípku na kruhovém objezdu s ulicí do Čertou zasahují záchranáři u nehody dvou osobních aut, počítejte tam s omezením. Na příjezdu do Prahy po D7 od Chomutova před omezením uletiště kolona dosahuje délky 4 km a v opačném směru má zhruba kilometr. Kvůli opravám na Kbelské je kolona na příjezdu do Prahy na D8 už před Zdiby a v opačném směru se popojíždí od sjezdu z Mladoboleslavské D10. Z Global Assistance Martina.
1: Děkuji moc krát, Martino, tak to úplně na velký zlepšení nevypadá, tak já k tomu ještě tady přidám další situace. V Chomutově v ulici Bedřicha Pacholíka bourali dva osobáky, tak tam si dejte pozor. V Chebu v Ašské ulici na křižovatce s Vodní u Lídlu směrem do centra bourali dva osobáky a na dálnici D35 na 151,5 km ve směru na Vysoký Mýto boural osobák do svodidel a na místě za svou záchranné složky, tak tam projíždějte se zvýšenou opatrností. Je toho celkem dost, tak doufejme, že už vy všichni ostatní dojedete v pořádku, kam potřebujete. No a my už si teď dáme třeba Hailstorm, anebo nový song od The All American Rejects a jejich Closed Line. Tak jdeme na to.
0: Radio Rock Zone.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
6: S Rock Zonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
7: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
8: Hit sezóny na rádiu.

0: fotbalový šampionát na rádiu Rockzone.
1: Belgie předvedla v utkání se Senegalem neuvěřitelný obrat a po výhře 3-2 po prodloužení postupuje do osmifinále mistrovství světa. Ještě 5 minut před koncem základní hrací doby prohrávala 0-2, ale Romelu Lukaku a Yuri Tillmans svými goly na poslední chvíli srovnali na 2-2. Senegal byl většinu zápasu lepším týmem, v závěru však skolaboval. V prodloužení rozhodl zápas opět Tillmans a proměnou penaltou. Belgie se v osmifinále utká s USA, kteří jednoznačně přehráli Bosnu a Hercegovinu se skóre 2-0. Dnes nás ještě čeká zápas Španělska proti Rakousku v 9 večer a později v noci Portugalsko, Chorvatsko a Švýcarsko, Alžírsko. Tohle byly rychlé zprávy v půl a my se vrhneme dál na muziku. Dáme si Atrey anebo taky Vltavu a jejich Marx Engels Beatles.
0: Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A my se mrkneme zpátky jenom tak zběžně na dopravu. Dejte si pozor, v Praze mezi Černým mostem a Satalicemi v Budovatelské ulici blokuje pravý pruh střed dvou osobáků. Zdržení je asi pětiminutové. Na Teplicku v Dubím v Tovární ulici došlo k dopravní nehodě dvou nákladňáků. Provoz je tam částečně omezen a na Brněnsku mezi Moravskými Knínicemi a Kuřimí došlo k dopravní nehodě osobního auta a na místě zasahují záchranné složky. Dávejte na sebe pozor, ať už jedete kamkoliv, no a my se mrkneme ještě na počasí.
0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Praha aktuálně slunečno a 19 stupňů, jinak dneska bude většinou polojasno, východní polovině území bude zpočátku oblačno až zataženo a na východě ojediněle slabý déšť. Během dne se zejména na horách s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Večer bude v severozápadní polovině území oblačnosti přibývat. Dnešní maxima 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 29 a v 1000 metrech na horách kolem 17. Toliko z počasí a my už se vrhneme na další muziku. Dáme si třeba Deep Purple a nebo taky Royal Blood a jejich Honey Brains.
0: Radio Rock Zone.
2: Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu Mistrovské Slávie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
3: Tak dneska tu mám nové album Antidepressants od anglické kapely Suede. Těžko je někam zařadit, pro někoho je to typický Britpop, jiní považují za alternativní rock. Vznikla už v roce 1989 a od roku 1993 vydává velmi úspěšná alba. Ve své kariéře měli 7letou pauzu, ale i taky Antidepressants jejich 10. deskou. O její specifické kvalitě není pochyb. Existíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: 8.48 to je aktuální čas a já už se zase vrátím za Martinou z Global Assistance, která nám poví, jak to vypadá momentálně s dopravou v Praze. Ahoj Marti.
2: Ahoj Aničko, na příjezdu do Prahy po D7 od Chomuta před zúžením u letiště má kolona 4 km a v protisměru 1,5 km. Na Novopatské na úrovni satelit ve směru na Kbelskou bourala v koloně 2 osobní auta, blokovaný je tam jeden pruh a kolona je od sjezdu z D10. Mezi Černým mostem a satelicemi v Budovatelské ulici na křižovatce s Trabantskou blokuje pravý pruh, nehoda dvou osobáků. Držíte se tam z obou směrů zhruba kolem 5 minut. A další kolony čekejte v Praze na Štěrboholské spojce ve směru na jižní spojku a zdržíte se v dlouhé koloně také ve Strakonické od Velké Chuchle až k Barandáku. Global Assistance Martina.
1: Děkuji moc krát, Marti, já ještě rovnou přidám mimo pražskou dopravu na trase mezi Novým Borem a Libercem na úrovni Jablonného v Podještědí bourali dva osobáky, zdržení je tam minimální a na Českobudějovicku v Hluboké nad Vltavou v ulici Karla Čapka došlo k dopravní nehodě dvou dodávek a na místě zasahují záchranné složky. Dávejte na sebe pozor a... Moji milí, ode mě už je to pro dnešek všechno. Já vám děkuju moc krát, že jste tady se mnou takhle byli pěkně po ránu. Loučí se s váma Anna Knaurová alias Aňu. Já doufám, že se uslyšíme zase brzo, no a už za chviličku tady s váma bude Sašenka. Tak doufám, že si to s ní užijete, že si necháte zahrát nějaký pěkný songy na přání. No a dokud se neuslyšíme, tak se mějte jak chcete. Čau.
0: Radio Rock Zone. Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: S Rockzonem na DABu i na deštnou se vyhrabu.
9: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Pohodový ráno nejenom s Alanis Morissette, ale taky s rádiem Rockzone, který v tuhleto chvíli ladíte od mikráku. Už vás zdraví Alexandra Ptáčková. Přeju příjemný vstávání, pokud máte to štěstí a teprve rozlepujete oko. Máme za pár vteřinek 9. hodinu, tedy dneska slaví svátek Patricie, tak jestli máte nějakou kolem sebe, tak všechno nejlepší samozřejmě. Světový den UFO, prosím pěkně, a Mezinárodní den proti zapomínání, to jen tak pro úplnost. Co nás čeká tady na vlnách Rádia Rockzone, je to samozřejmě skvělá muzika, do té se pustíme za malou chvíli a taky rozjedeme, doufám společně, pořád objednej si svůj song, až do 14. si u mě můžete přát co libo, budu se snažit, pokud tedy budu vaši objednávku mít v hudebním archivu, vám ji splnit. song@rockzone.cz nebo 255 700 707, však to znáte. No a teď už mám pro vás připravený čerstvý zprávy. Úvodem pohled na počasí, dnešní maxima 26 až 29 stupňů, s přeháňkama to zas tak závažný nebude, víc řekneme za chviličku. Pozvu vás ale samozřejmě za muzikou. Na Fajtově kopci probíhá Fight Fest 2026, velký Meziříčí samozřejmě. Dnes první den festivalu, tak pokud se tam chystáte, moc si to užijte. V Plzni vám můžu v legendárním Zachspabu nabídnout Electric Lady. Ale všechno najdete na našich webovkách rockzone.cz v sekci Club Life, tak tam hoďte oko. Teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: V Praze se zúžila Kbelská ulice. Požár nemocnice v Německu si vyžádal 2 mrtvé a o 3. kolo Wimbledonu zabojuje 5 Čechů. Řidiče v Praze se musí ode dneška obrnit trpělivostí. Začíná zúžení Kbelské ulice, která slouží jako výpadovka na Ústeckou D8 a Libereckou D10. Kbelská samotná zažila i horší rána než to dnešní. Přestože tam silničáři udělali ze 2 pruhů v každém směru pouze jeden, dnešní špičku Kbelská přežila. Nejspíš tomu dopomohlo i uzavření všech sjezdů, kdy je možné ve směru na D8 jet jen na dálnici a do Letňana v opačném směru pouze na Novopatskou. Silničáři se snaží dát Kbelskou dokupy co nejdřív. Stavbaři pracují na opravách 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Přesto má být hotovo až 15. srpna. Na Plzeňsku přibývá uštknutí

0: Tragickou dohru má požár. Nemocnice na severu Německa vyžádal si 2 mrtvé. Oběťmi jsou pacienti. Dalších více než 30 lidí je podle policie v Ludwigslustu zraněných. Krov nemocnice se vzněl kolem 4:30 ráno. Pacienti a zaměstnanci se evakuovali. Zabalení v nouzových dekách seděli před budovou. Některé pacienty z budovy vynášel personál. Nemocnice na svých webových stránkách uvádí, že má 160 lůžek. Kolik lidí bylo v době požáru v budově, zatím není známé.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Ve Wimbledonu bude usilovat o postup do třetího kola 5 českých tenistů. Na trávě v Londýně se představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Velká výzva čeká právě 34-letou Plíškovou, která se postaví obhájkyni titulu Polce Švjontekové. Bousková nastoupí proti Italce Grantové, Nosková proti Osoriové z Kolumbie. V mužském turnaji Lehečka se hraje duel se Slovákem Molčanem, Menšík nastoupí proti Dimitrivovi z Bulharska. Jason Newsted se na stará kolena vrhnul na psaní. Bývalý baskytarista Metallica prozradil, že má rozpracovaných několik knih. Jednou z nich je i jeho autobiografie, která by mezi nimi měla mít přednost. 63-letý muzikant svůj záměr vydat memoáry přiznal v rozhovoru pro magazín Spin. Mezi jeho dalšími rozdělanými literárními projekty jsou údajně kniha poezie a také kolekce písňových textů. Na úplný závěr ještě hodíme oko na počasí. Dneska to bude poměrně na pohodu. Polojasno, v jeho východní polovině země zpočátku oblačno až zataženo a na východě ojediněle slabý déšť. No a během dne se může zejména na horách s malou pravděpodobností vyskytnout nějaká přehánka. Večer bude oblačnosti přibývat, ale tak jak kde denní maxima 22 až 26 stupňů. Na jižní Moravě naměříte i 29. Tak jo, to je všechno. Pojďme si dát další muziku. Tady na vlnách Radia Rockzone mám pro vás Thin Lizzy, taky Shine Down, za chvíli už Robert Plant, no a legendární záležitost od Foo Fighters, Pretender.
1: Radio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Mrkneme samozřejmě taky ještě na silnice. Na Brněnsku mezi Střelicemi a Ostopovicemi zasahují záchranné složky u havárie motorkáře, takže počítejte s omezením. Na trase mezi Pískem a Českými Budějovicemi na úrovni Malovic nehoda osobáku, to skončilo mimo komunikaci. Na místě probíhají vyprošťovací práce, takže dávejte pozor. No a koukám se ještě na trase mezi Novým Borem a Libercem na úrovni Jablonýho v Podještědí. Bouračka dvou osobních aut. Zdržení je minimální. Ať už míříte kamkoliv, šťastnou cestu.
1: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Přesně tak, pojďme tomu mrknout. 9 hodin 23 minut. Martina na drátě, ahoj.
2: Ahoj Sašo, na ulici k Barandovou před křižovatkou s Barandovskou blokuje levý pruh, nehoda 3 osobáků, zdržíte se kolem 10 minut. Ve Strakonické ulici ve směru do centra u Malé Chuchle bourala 2 osobní auta, nehoda tam blokuje jeden pruh a je tam dlouhá kolona, která pak pokračuje za nehodou až k Barandovskému mostu. Bouralo se i na Praze 9 v Sokolovské ulici u křižovatky s ulicí Na břehu, kde došlo ke srážce osobního auta s tramvají, čekejte tam komplikace. Global Assistance, Martina.
0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Martince, děkujeme a poposuneme se o kousek dál. Jak to bude dneska s počasím vypadat? Čekáme povětšinou polojasno na jihovýchodě, zpočátku i oblačno nebo zataženo. Na východě potom může lehoulince zapršet. Během dne, a to zejména na horách, potom s malou pravděpodobností nějaká přehánka. Večer bude v severozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Denní maxima 22 až 26 stupňů. Na jižní Moravě tam budete mít ještě o kousek tepleji, můžete naměřit i 29. Co si dáme dál tady na rádiu Rock Zone? Je to Ozzy Osbourne, taky Vanestovky, a nebo skvělá záležitost od partičky Strokes.
0: Rádio Rock Zone.
3: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na Rádiu Rock.

Když léto, tak jedině s Rádiem Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Přesně, pojďme mrknout na silnice, 9 hodin, 39 minut, bacha, tady v Praze na Palmovce ve Vodstářově na úrovni Kauflandu. Došlo tady k bouračce nákladňáku s cyklistou, na místě policie. Dál pak na trase mezi Pískem a Českýma Budějovicema na úrovni Malovic dopravní nehoda osobního auta, to skončilo mimo komunikaci, na místě probíhají vyprošťovací práce, takže dávejte pozor. A na trase mezi Jindřichovým Hradcem a Telčí na úrovni Bednárce došlo k dopravní nehodě osobního vozidla. I to skončilo mimo vozovku, na místě záchranné složky, ale zdržení je tady minimální.
0: Radio Rock Zone, tam dnes naživo.
1: Takže opatrně a mrkneme samozřejmě, kam byste dneska mohli vyrazit za muzikou, a děje se toho poměrně dost. Obscene Extreme samozřejmě tradičně v Trutnově, v plném proudu. Můžu vám nabídnout třeba i tady v Praze skvělý koncert partičky Perfect Cycle z Ameriky, probíhá ve Foru Karlín. Poprvé tato banda zahraje v Česku a podle mnohých je považována za jednu z nejvýraznějších a nejoriginálnějších kapel své generace, tak pokud se chystáte, moc si to užijte. Česká rocková kytaristka, zpěvačka, skladatelka Electric Lady dneska vystupuje v Plzni v Zachspabu. No a nabídnout vám můžu třeba ještě Vaška Nojda Bártu, který zahraje nakladně, konkrétně v zahradě Kladenského zámku. Taky tam budete mít určitě příjemný večer. Ale tady na Radio Rock Zone taky běží pořad Objednej si svůj song a objednávky mi chodí. První mi napsala Jana, ahoj do studia, zahraj prosím Atomic City od kapely U2. Moc díky, hezký den všem posluchačům, díky Janča. Tak to takhle vyřizuji, Jani, je to na cestě.
0: Radio Rock Zone.
2: Tak dneska tu mám nové album Antidepressants od anglické kapely Suede. Těžko je někam zařadit, pro někoho je to typický Britpop, jiní považují za alternativní rock. Vznikla už v roce 1989 a od roku 1993 vydává velmi úspěšná alba. Ve své kariéře měli 7letou pauzu, ale i taky Antidepressants jejich 10. deskou. O její specifické kvalitě není pochyb. Existíte večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No a jsou to pouhý dva dny, kdy legendární rocker Alice Cooper poctil svou přítomností a hororovou show český fanoušky na plzeňském zimním stadionu. Tak to byla taková malá připomínka pro vás všechny, kteří jste si koncert užili, ale teď je potřeba otočit list a podívat se na aktuální dopravu, bude se vám to za volantem hodit. Opatrně v Praze na Strahově v Diskařský, kde došlo ke střetu dvou osobních aut, takže počítejte s omezením. V Praze se přesuneme na Palmovku ve Vodstářově na úrovni Kauflandu. Nehoda nákladňáku s cyklistou na místě policie. No a na trase mezi Plzní a Pískem u nájezdu na D4 došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Tady je provoz částečně omezený, tak s tím počítejte.
0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Máme 9 hodin, 49 minut. Jak to bude s počasím dneska vypadat? Bude povětšinou polojasno. Na jihovýchodě čekáme nějaký mraky, i zataženo, na východě potom ojediněle slabý déšť. No a během dne, zejména na horách, s malou pravděpodobností nějaká přehánka. Večer bude v severozápadní polovině území oblačnosti přibývat. A denní maxima 22 až 26 stupňů. Na jižní Moravě pak můžete naměřit i 29. Myslím, že to vůbec není špatný. No jo, když léto, tak s Rockzonem.
0: Radio Rockzone.
2: Barvy léta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvy léta. Více info barvyleta.cz a Facebook.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Polední devadesátky. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12 hodin na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone.
7: Muzika na tělo.

0: Dáváte si muziku na tělo, stále ladíte Radio Rock Zone, máme za pár vteřin 10. hodinu, takže já už vám popřeju krásný dopoledne čtvrteční s datem 2. července 2026. Pevně doufám, že máte buď pohodový den v práci, anebo klídek, prázdniny, nohy nahoře, ať je to, jak je to, všem patricím všechno krásný. Dneska slaví svátek. My si dáme samozřejmě další rychlý přehled zpráv. Mám pro vás připravený čerstvý informace. Hned potom mám nachystanou skvělou muziku. Pokud by vám úplně tak perfektní nepřišla, zasáhněte do toho samozřejmě. Díky tomu je tady i pořad Objednej si svůj song, kde si můžete objednávat, na co máte zrovna chuť. song@rockzone.cz nebo 255 700 707, tady všude jsem k dispozici. Pojďme se před zprávama ještě mrknout na počasí. Dneska by to mělo být relativně v pohodě s denníma maximama, nebo s denními maximy do 26, respektive 29 stupňů. No a co se kultury týče, pozvu vás tentokrát, když máme poměrně pěkný počasí, taky do letního kina, a začnu kinobusem, který jako každý rok v Praze tentokrát sídlí v Letňanech. Od 9:30 si tam můžete dát snímek, když se zhasne. No a pokud jste z Brna, můžete si dát v letním kině Brno střed skvělý snímek Letní škola 2001, tam se startuje v 9:30. Teď už ale všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Na Břeclavsku kvůli vedrům uhynuly ryby. Soud zamítl Tejcovu stížnost v případu týrání psa a hokejista Gudas se upsal v Floridě. Po vlně veder hynou na Břeclavsku ryby. U jezu v Bulharech došlo k prudkému poklesu rozpuštěného kyslíku ve vodě. Jeho hodnota během několika hodin spadla z přibližně 8 mg na litr až na nulu. Na místě zasahují pracovníci Povodí Moravy, hasiči, rybáři i vodoprávní úřad. Postupují podle krizového scénáře. Instalovali norné stěny a pomocí rozstřiku vody provzdušňují. Množství uhynulých ryb zatím není známé. Část se jich podařilo zachránit. Stejná situace zasáhla Dyji také loni a v roce 2022 pod nádrží Nové Mlýny uhynulo před rokem z tohoto důvodu asi 30 tun ryb. Nejvyšší soud smetl Tejcovu stížnost ze stolu. Ministerstvo spravedlnosti ji podalo v kauze týrání psa v Uherském Hradišti. Dospěl k závěru, že podmíněný trest není v tomto konkrétním případě ani v rozporu se zákonem, ani zjevně nepřiměřený. Počínání pachatele sice bylo závažné a nepřijatelné, nelze však podle nejvyššího soudu přehlížet jeho tíživou životní situaci, lítost nebo snahu o nápravu. Ministr Tejc považoval rozsudek za exces. Soudy podle něj měly v takto vážných případech ukládat nepodmíněné tresty. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele dál roste. Aktuální bilance čítá nejméně 2295 lidí. Záchranné práce a odklízení trosek pokračují. Počty obětí velmi pravděpodobně dál porostou. Desítky tisíc lidí se podle vlády po zemětřesení stále pohřešují. Podle odhadu úřadu OSN z minulého týdne

0: Jediný volný hráč upsal Anaheimu, kde byl poslední dva ročníky kapitánem týmu. A podíváme se samozřejmě i do světa filmu. Novinkou v kinech je film Pozvání, brilantní snímek režisérky Olivie Wilde, který vás usadí k jednomu stolu s hereckou elitou, co si nebere servítky.
1: Manželství Joea a Angel visí na vlásku. Když na večeři pozvou záhadné sousedy, nevinné setkání nabírá nečekaný směr. S přibývajícím vínem padají zábrany a na povrch vyplouvají tajemství i touhy, které mohou jejich vztahy navždy změnit.
2: We did come down here tonight to invite you.
3: Invite us.
4: To join us.
3: Us.
5: Me too.
0: Na úplný závěr ještě pohled na počasí, jak jsem slíbila, dneska povětšinou polojasno. Na jeho východě, potom zpočátku oblačno až zataženo, na východě můžete čekat i ojediněle slabý déšť. Během dne se zejména na horách, sice s malou pravděpodobností, ale zřejmě vyskytnou přehánky. No a nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů na jižní Moravě až 29 stupňů. Zprávy máme za sebou, pojďme si hrát, dáme si Pink Floydy, Green Day, Metallicu a taky kabáty. Užijte si je.
6: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jasně, omrkneme to, 10 hodin 24 minut. No a já už mám na drátě Martinu, která zná samozřejmě nejaktuálnější informace. Ahoj.
2: Ahoj, Sašo, kvůli omezení u letiště je zhruba 3-kilometrová kolona na příjezdu do Prahy po D7 od Chomutova. Kvůli opravované Kbelské čekejte silný provoz na Cínovecké od Březiněvsi a na Novopatské od Satalic. Sjezdy a nájezdy od Letňan, Proseka a Kbel na Kbelskou jsou uzavřené. Na Strahově v Diskařské ulici došlo ke střetu dvou osobáků, počítejte s omezením. A na Palmovce ve Vodstářově ulici na úrovni Kauflandu došlo ke srážce nákladního auta s cyklistou. Na místě nehodu šetří policie, provoz je částečně blokovaný. Global Assistance Martina.
1: Marti, díky, já doplním D7 na 650. kilometru ve směru na Prahu. Došlo k bouračce osobáku s dodávkou, neprůjezdný je jeden jízdní pruh. Je tam kolona, která má aktuálně 1 kilometr. Tak šťastnou cestu, ať už míříte kamkoliv, a my se pojďme dát další muziku. Mám pro vás Rammsteiny, užijeme si ale tentokrát naživo, taky Aerosmith a nebo skvělou partičku Marmouzec.
0: Radio Rock Zone.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: 10:30 k tomu. Dneska nás čeká polojasný den. Na jihovýchodě nějaký mraky i zataženo, na východě pak můžete čekat nějaký slabý déšť, ale jenom ojediněle. No a během dne, a to zejména na horách, by se mělo s malou pravděpodobností sice ale vyskytnout přehánky. No a na severozápadě potom později večer bude oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty, to je asi to, co nás zajímá, dneska 22 až 26 stupňů, takže z mýho pohledu příjemný po těch pařácích. Na jižní Moravě naměříte až 29. No my si dáme další muziku, mám pro vás třeba Sabaton.
0: Radio Rock Zone. Tak dneska tu mám nové album Antidepressants od anglické kapely Suede. Těžko je někam zařadit, pro někoho je to typický Britpop, jiní považují za alternativní rock. Vznikla už v roce 1989 a od roku 1993 vydává velmi úspěšná alba. Ve své kariéře měli 7letou pauzu, ale i taky Antidepressants jejich 10. deskou. O její specifické kvalitě není pochyb. Existíte večer 11 na Radio Rock Zone.

0: pořád objednej si svůj song tady na rádiu Rockzone v plném proudu a napsala mi taky mladá roková krev. Dobrý den, prosím, zahrajte mi kapelu 30 Seconds to Mars, píseň From Yesterday. Pro všechny kamarády, co mají prázdniny, fantastický. Děkuji, Vašík Říčany. Tak to je, co by kamenem dohodil. Vašku, díky moc za objednávku. No a krásný prázdniny a krásný léto nejenom kámošům, ale taky hlavně tobě.
1: Radio Rock Zone. Playboy. Jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe. Legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První. Výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy. To jsou krásné ženy a chytré články.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svianský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
5: Polední devadesátky. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
6: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Live z nás tady na Radio Rock Zone doprovodili k 10. hodině 59. minutě. Krásný dopolko čtvrteční s datem 2. července 2026. Při od mikrofonu Alexandra Ptáčková. Nás čeká samozřejmě další program, je nejvyšší čas mrknout se na nějaký aktuality. Mám je pro vás samozřejmě připravený. Ještě předtím popřeju všechno krásný všem patricím, který dneska slaví svátek. Dneska je mimochodem světový den UFO, fantastický. No a my se taky společně podíváme, jak na počasí, tak na nějakou kulturu. Kapišto nebo jachtec Jamming Job, jestli to čtu správně, vůbec netuším, dneska vystupují v pražském vagónu. Tam se startuje v 21 hodin, takže pokud pracujete do večera, myslím, že to v klidu stihnete. No a připomínám ve velkém Meziříčí skvělý festák Fight Fest 2026, kde jinde než na Fajtově kopci. No a co se počasí týče, dnešní maxima do 26, 29 stupňů, s deštěm by to nemělo být žád nijak dramatický, takhle je to správně, ale víc řekneme za chviličku po zprávách, pojďme na ně, je tady všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Úsek D3 se otevře dříve, vojáci převážející drony na Ukrajinu jednali v souladu se zákonem a Floriansen přiveze do Prahy soulový projekt. Dobrá zpráva pro řidiče. Nový úsek dálnice D3 u rakouských hranic se otevře o měsíc dříve. Řidiči po něm projedou už na konci měsíce. Jde o 3,5 kilometru dlouhou trasu mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm. Jejíž stavba vyšla na 900 milionů korun. Ředitelství silnice a dálnic chce tímto krokem ulevit hustému prázdninovému provozu, kdy tudíž denně projede až 20 tisíc aut. K samotné hranici s Rakouskem sice bude ještě chybět 350 metrů, které se dokončí až v roce 2032 společně s rakouskou stranou. Řidiči ale místo objednávání Dolního Dvořiště využijí provizorní sjezd. Ještě v listopadu letošního roku se navíc otevře dalších 6 kilometrů dálnice od Kaplice nádraží ke Kaplici. Češi si oblíbili doručení řidičáků do výdejních boxů. Návštěvy úřadu se díky nim vyhnulo už téměř 78 tisíc lidí. Mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka lidem připomíná, že nám stát může řidičské průkazy poslat na celkem 10 tisíc výdejních míst.
2: Ať už řešíte výměnu průkazu z důvodu uplynutí platnosti, ztráty, odcizení nebo změny osobních údajů, či žádáte o svůj první řidičský průkaz nebo o průkaz vyznačenou profesní způsobilostí, přes portál dopravy řešíte vše, co potřebujete a vyzvednete si hotový doklad na jednom z výdejních boxů či míst balíkovny.
0: Stát do nich doručuje i karty řidiče do digitálních tachografů. Do výdejních boxů si průkazy od ministerstva dopravy objednává 43% lidí, kteří podávají žádost elektronicky. Nový řidičák nebo kartu řidiče si mohou lidé objednat na státním portálu doprava.gov.cz. Vojáci z elitních specialisti jsou čistí, nespáchali trestný čin, když na Ukrajinu v rámci služební cesty vezli drony ze sbírky Drony Nemesis. Vojenská policie případ po více než roce uzavřela a předala ho armádě ke kázeňskému projednání. Podle prostějovského státního zastupitelství se totiž neprokázalo, že by šlo o kriminální delikt. Jestli vojáci porušili vnitřní předpisy, teď musí do 60 dnů rozseknout nový náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. V minulosti přitom kauza vyvolala velký rozruch. Tehdejší ministryně obrany Jana Černochová mluvila o vážném podezření ze zneužití diplomatických pasů.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Wimbledonský sen se rozplynul v slzách. Ruská tenistka Mira Andrejevová neunesla porážku ve druhém kole Wimbledonu, kde jako nasazená pětka podlehla Barboře Krejčíkové 6-4, 5-7 a 4-6. 19-letá Andrejevová v napínavém závěru odvrátila hned 6 matchbolů, ale sedmý už česká šampionka proměnila. Frustrovaná Ruska po zápase odhodila raketu a na tiskové konferenci se rozplakala s tím, že Krejčíková

0: klubu Roxy. Na úplný závěr ještě pohled na počasí. Dneska povětšinou polojasno, na jihovýchodě můžete mít mraky, no a na východě ojediněle slabý déšť. Během dne se zejména na horách, sice s malou pravděpodobností, ale můžou vyskytnout přehánky. No a nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě 29. No tak jo, pojďme si dát další muziku. Já mám pro vás Queeny, takhle přijde Ugly Kid Joe anebo Sum 41. A jenom připomínám, že kdybyste si chtěli něco nechat zahrát v pořadu Objednej si svůj song, neostýchejte se. Pište mi nebo volejte song@rockzone.cz nebo 255 700 707.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A taky s Martinou, kterou mám na drátě. Martinko, jak jsme na tom?
2: Ahoj, Sašo, v Praze aktuálně nemáme hlášenou žádnou dopravní nehodu. Zhruba 3-kilometrovou kolonu pořád čekejte na příjezdu do Prahy po D7 od Chomutova kvůli omezení u letiště. Silný provoz je také na pražském okruhu před Ořechem v obou směrech. Zdržíte se i na Štěrboholské spojce ve směru na jižní spojku, a to od sjezdu z Hradecké dálnice až po sjezd na Průmyslovou. Silnější provoz čekejte také kvůli omezení na Gbelské, na Cínovecké ulici a na Novopatské. Z Global Assistance Martina.
1: Děkujeme moc, já doplním D1. Na 83. kilometru ve směru na Brno došlo k dopravní nehodě osobáku, to narazilo do svodidel, kolona se ale v místě netvoří. Ať už jedete kamkoliv, příjemnou cestu, já vám k tomu posílám Red Hoty, užijeme si je ale naživo. Za chvíli už taky Puff Daddy a Jimmy Page a nebo skvělá záležitost od Vypsaný fixy.
0: Radio Rock Zone.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab, 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července, Kaufland.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: 90. k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na rádiu Rock Zone.
9: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: 11.34, nejvyšší čas splnit další hudební přání. Čau Saši, zahraj cokoliv od Ozyho, včera nás to trochu spláchlo, tak pro vzlepšení nálady, díky Zajda. Kamaráde, to je mi moc líto, tak my tady všichni na Rock Zonu budeme držet palce, abyste to zvládli a pevně doufám, že tady spojení Ozzy Osbourne a Zach Wild udělá aspoň o trošičku lepší náladu. Posílám.
1: Radio Rock Zone. Tak dneska tu mám nové album Antidepressants od anglické kapely Suede. Těžko je někam zařadit, pro někoho je to typický Britpop, jiní považují za alternativní rock. Vznikla už v roce 1989 a od roku 1993 vydává velmi úspěšná alba. Ve své kariéře měli 7letou pauzu, ale i taky Antidepressants jejich 10. deskou. O její specifické kvalitě není pochyb. Zjistíte večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Přesně tak, 11:45, bacha na D7 na 650. kilometru ve směru na Prahu, kde došlo k bouračce osobáku s dodávkou neprůjezdný je jeden jízdní pruh. Pravděpodobně se ještě zdržíte v koloně, která má okolo Kiláku. Na Mělnicku v Kralupech nad Vltavou v Dobrovskýho ulici dva osobáky v sobě projíždíte s opatrností. No a v Ostravě v Mariánskohorský na úrovni čerpačky OMV dva osobáky opět po bouračce, ale zdržení je v těchto místech minimální. Pojďme se dát Elburn.
0: Radio Rock Zone.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
4: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90 a české máslo Karlova Koruna za 22,90. Penny.
5: Škvoři naživo na rádiu Rock Zone. Nabízíme přímej přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Škvor si s námi dáte pěkně naživo 24. července.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Stále plujete na vlnách Rádia Rockzóny v čase 11.59, ačkoliv teď právě odbíjí 12. hodina. Takže krásný pravý čtvrteční, pokud právě obědváte dobrou chuť, dobrou piť, jak s oblibou říká Pešto. No, před náma samozřejmě další hodina narvaná skvělou muzikou. Pozor, tentokrát to bude speciálně 90. muzika, čeká nás totiž náš pravidelný pořad. Polední 90. třeba právě k obědu, tak si je užijeme za malou chvíli a jenom připomínám, že kdybyste měli nějaký special hudební přání, můžete to stále směřovat na song@rockzone.cz nebo na 255 700 700, a mile ráda, když to bude v mých možnostech, vám to zahraju. No tak jo, co si dáme před poledníma devadesátkama, je to samozřejmě pohled na kulturu. Můžu vám nabídnout americkou partičku o Perfect Circle, která poprvé dneska zahraje v Česku a podle mnohých je považována za jednu z nejvýraznějších a hlavně nejoriginálnějších kapel své generace. Zahraju ve Fóru Karlín, tak můžete dát klidně pak zpětnou vazbu, jaký to bylo. No a nebo vám můžu nabídnout českou rockovou kytaristku, zpěvačku a taky skladatelku Electric Lady, která vystoupí dneska v Plzni, konkrétně v Zachs Pubu. Víc zase příště, a teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Následky večerních bouřek se budou odklízet i několik dní. Počasí v Česku teď bude konečně stabilnější a Češi v Bibione hlásí špinavé moře. Na Jihlavsku pořád napravují spoušť po bouřkách. Obec Rantířov je stále plná stromů, které vítr sporážel jako sirky. Někteří v obci mluví o apokalypse, starosta Rantířova sčítá škody na elektrickém vedení, několika střechách nebo plotu mateřské školky. Dvě lípy totiž spadly i přímo v jejím areálu. Pracuje se i na opravách střechy rantířovského kulturního domu. Naštěstí se nikdo nezradil. Nezranil, odklízení má trvat několik dní. Vichr schodil strom i na železnici. Rantířovem prochází trať spojující Jihlavu a České Budějovice. Z vlaku musí cestující kvůli strženému trakčnímu vedení přesedat na náhradní autobusy. České dráhy i Správa železnic počítají s tím, že se provoz obnoví kolem 14. hodiny. Po šílených vedrech a silných bouřkách si konečně oddechneme. Do Česka totiž míří ideální letní počasí s teplotami kolem 25. Podle meteorologů ranní teploty konečně klesly a tropy nás nečekají ani přes den, kdy rtuť teploměru vyšplhá nejčastěji na 22 až 26 stupňů a tepleji bude tradičně jen na jižní Moravě. Pátek i sobota bude ve znamení sluníčka, jen v noci na zítřek přejde slabá studená fronta a v sobotu bude trochu víc foukat. Pokud plánujete výlety na neděli, nezapomeňte si přibalit deštník, protože se od západu zatáhne. No a na většině území se objeví přehánky nebo výjimečně bouřky. Italské Bibione patří k nejoblíbenějším letoviskům Čechů. Teď na začátku prázdnin ale zažívá vlnu kritiky. Turisté si v diskuzích masivně stěžují na žalostný stav tamního moře, ve kterém plave hustý bílý sliz, řasy a množství mrtvých medů, spíše o tom server TNCZ. Zklamaní rekreanti mluví o obrovském rozčarování a mnozí tvrdí, že letovisko šlo se službami i čistotou rapidně dolů. Podle biologů a pamětníků za to může především extrémní oteplování vody v severním Jadranu, které nahrává rychlému biologickému znečištění. Objevují se ale i spekulace o vypouštění odpadu. Podobné problémy stáhnoucím se slizem navíc hlásí celá oblast od Benátek až po Rimini. Zkušení cestovatelé proto zklamaným rodinám doporučují popojet o kousek dál, například do klidnějších středisek, jako je Duna Verde, kde je voda údajně čistší.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: I Barbora Krejčíková si zahraje třetí kolo tenisového Wimbledonu. Předloňská šampionka zdolala na londýnské trávě nasazenou pětku Rusku Andrejevovou a utká se s Bartuňkovou, která porazila Krajanku Kateřinu Siňakovou. Ve třetím kole je i Karolína Muchová, která uspěla nad Číňankou Chang Shuai.

0: Na úplný závěr ještě hodíme očko na počasí. Zítra, pardon, dneska polojasno. Na jihovýchodě spíš mraky, na východě potom můžete očekávat sice ojediněle, ale slabý déšť během dne. Potom zejména na horách s malou pravděpodobností i přehánky. Nejvyšší denní teploty 22 až 26, a jak už jsme před chvílí slyšeli, na jižní Moravě můžete naměřit i 29 stupňů. Tak jeho pořad polední 90 před náma, v jeho úvodu si užijeme YouTube Pearl Jam, taky Lucie a nebo Nirvánu.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: 12:23 po Trně v Kralupech nad Vltavou v Dobrovského ulici bourali tady dva osobáky. Na Písecku v Chlaponicích srazil osobák chodce. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Projet byste měli ale s omezením. No a opatrně i na trase mezi Příbramí a Voticema na průjezdu Kosovou horou. Prosím pěkně, došlo tady k bouračce dvou osobních aut a motorky. Na místě zasahují záchranné složky, takže počítejte s omezením provozu, hlavně opatrně za volantem. No a pojďme si dát další devadesátkový pecky v rámci pořadu polední devadesátky tady na Radio Rock Zone. Čekají nás Ariem, Chumba Wamba a nebo Rammstein.
0: Radio Rock Zone. Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook. Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
2: Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu Mistrovské Slavie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
3: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe, legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První, výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
7: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rockovej živáku non-stop. Nekonečný koncert na Rádiu Rock Zone.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Thank you. 12 hodin 37 minut, samozřejmě i v rámci poledních 90. tady na Radio Rock Zone hraju i na vaše přání. Napsali mi Jirka a Milan a poprosili mě o Františka Sahulu, poněvadž a protože se potí v truhlářství u velkých popovic, jak píšou, a to kluci, už je to výrazně lepší, že? No nicméně jsme se společně nakonec domluvili na pecce, jaký jsem šel, takovou jsem potkal, kluci, posílám, ať vám to jde pěkně od ruky.
1: Radio Rock Zone. Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu Mistrovské Slavie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
2: Tak dneska tu mám nové album Antidepressants od anglické kapely Suede. Těžko je někam zařadit, pro někoho je to typický Britpop, jiní považují za alternativní rock. Vznikla už v roce 1989 a od roku 1993 vydává velmi úspěšná alba. Ve své kariéře měli 7letou pauzu, ale i taky Antidepressants jejich 10. deskou. O její specifické kvalitě není pochyb. Existíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 12.45 v Praze to vypadá na klídek, ve Zlíně, ale ve Kvítkové ulici u křižovatky s Dlouhou dva osobáky v sobě měli byste projet, ale s nějakým omezením. Přesuneme se do Brna na třídě generála Píky u křižovatky s Křižíkovou osobák ve Svodidlech. I tady projedete s omezením, no a pojďme se podívat ještě do Frýdku místku. V Bruzovský na křižovatce s Revoluční dva osobáky po bouračce, ale zdržení je na místě minimální. Do konce hodiny samozřejmě ještě nějaký devadesátky. Pojďme si dát třeba Alanis Morissette.
0: Radio Rock Zone. Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
6: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: New Radicals tady na rádiu Rock Zone uzavřeli polední devadesátky. No a my se vrháme do dalšího programu. 12 hodin 59 minut. Od mikráku se znovu hlásí Alexandra Ptáčková. Přeju krásný čtvrteční už odpoledne s datem 2. července 2026. Připomínám, že Patricie mají svátek, tak všem ženám s tímhle krásným jménem hodně zdraví. No a než se pustíme do další muziky, mám pro vás samozřejmě čerstvý informace a zajímavý informace. Pojďme se ale podívat nejdřív na to, kam byste mohli vyrazit za muzikou. Pokud jste z Plzně, můžete vyrazit do Zachspabu na českou rockovou kytaristku, zpěvačku a taky skladatelku Electric Lady. V Kladně si pak můžete užít a poslechnout Václava Nojda Bártu, konkrétně v zahradě Kladenského zámku. No, co se počasí týče, dnešní maxima 26 až 29 stupňů, ale k tomu se dostaneme za malou chviličku, teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Hlavní železniční koridor z Prahy na Moravu čekají omezení, o svátcích mohou být otevřené větší obchody a Birmingham uctí heavy metalovou legendu. Cestující na hlavním železničním koridoru mezi Prahou a Moravou musí počítat s komplikacemi, a to kvůli opravám kolejí mezi Kolínem a Přeloučí. Od neděle 5. července nahradí České dráhy regionální spoje autobusy, které pojedou podle 3 různých linek, dálkové rychlíky a expresy přitom mohou kvůli jednokolejnému provozu nabírat až 15-minutová zpoždění. České dráhy doporučují cestujícím, aby průběžně sledovali výši zpoždění a v souvislosti s přestupy pak s případnými dotazy kontaktovali vlakový personál. Národní dopravce navíc v souvislosti s teplými dny varuje, že klimatizace se v úsecích stavebních prací dočasně vypíná a lidé by měli v kupé zavírat dveře, aby jim neutíkal chladný vzduch. A teď dobrá zpráva pro všechny, co nestíhají nákupy. O nadcházejících státních svátcích v neděli a v pondělí zůstanou velké obchody otevřené. Česká obchodní inspekce potvrdila, že na Cyrila s Metodějem ani na mistra Jana Husa se zákaz prodeje pro supermarkety nad 200 metrů čtverečních nevztahuje. Přesto inspektoři radí raději mrknout na web oblíbeného obchodního řetězce, jestli si náhodou neupravil otevíračku podle svého. Tragickou dohru má požár nemocnice na severu Německa. Vyžádal si 2 mrtvé, oběťmi jsou pacienti. Další více než 30 lidí je podle policie v Ludwigslustu zraněných. Krov nemocnice se vzněl kolem 4:30 ráno. Pacienti a zaměstnanci se evakuovali. Zabalení v nouzových dekách seděli před budovou. Některé pacienty z budovy vynášel personál. Nemocnice na svých webových stránkách uvádí, že má 160 lůžek. Kolik lidí bylo v době požáru v budově, zatím není známé.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Český hokejový obránce Radko Gudas se upsal v Floridě. Podepsal 6letou smlouvu na celkem v přepočtu 192 milionů korun. 36letý hráč už oblékal dres Panthers v letech 2020 a 2023 a v poslední sezóně jim pomohl k postupu do finále Stanleyova poháru. Potom se jako nechráněný volný hráč upsal Anaheimu, kde byl poslední 2 ročníky kapitánem týmu. Temnota se vrací tam, kde to všechno začalo. Birminghamské muzeum chystá na sobotu 25. července 2026 exkluzivní jednodenní poctu Ozzymu Osbornovi s názvem Legacy of Mad Men. Akce plná koncertů a vzpomínek na zrod heavy metalu je pro veřejnost zdarma. Ideálně tak doplňuje obří výstavu, která kvůli nezvyklému zájmu potrvá až do září. Jejím hlavním lákadlem je nově vystavený netopíří trůn z Ozzyho definitivně posledního koncertu z července loňského roku. No, plný závěr ještě počasí. Dneska povětšinou polojasno, někde nějaký mraky, někde hlavně na východě ojediněle slabý dešť. No a během dne zejména na horách s malou pravděpodobností, ale zřejmě se vyskytnou nějaký přeháňky. Denní maxima 22 až 26 stupňů na jižní Moravě až 29. To není tak špatný, což? Pojďme si dát další muziku tady na rádiu Rock Zone. David Bowie, Sabaton, Kabátě nebo Weedas. Pojďme na to.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Je to tak 13.19, odstartujeme to v metropoli, bacha, na pražském okruhu sjezdu do ulice k Barandovu na 16. kilometru směrem k letišti. Se v levém pruhu srazil osobák a náklaďák, počítejte s omezením. Kolona se tvoří od Lohkova, ale zdržení bude velmi pravděpodobně narůstat. Na trase s Chrudimi do Ždírce nad Doubravou u Veselýho kopce, což je mimochodem nádherný skanzem, mám to tam moc ráda. Ale tentokrát teda došlo k havárii dvou osobáků, místo je s opatrností průjezdný, ale počítejte s omezením. A na trase z Litomyšle na Moravskou Třebovou na obchvatu Svitav se vytvořila víc než 3-kilometrová kolona, takže počítejte se zdržením. No, jestli vám to nevadí, tak tam zajeďte, dejte si nějakou sváču. Teď si dáme třeba Black Sabbath Hymn nebo Yellow Card.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chce.
0: Hit sezóny na Rádio Rock Zone.

0: Ještě dneska, zítra odpoledne si můžete tady na Radio Rock Zone se Šimonem Kalouskem zasoutěžit o 2E lístky na festiák. Barvy léta, který se nezadržitelně blíží, proběhne jako už tradičně u Poděbradského jezera, a to příští víkend 10. a 11. července. Tak jestli si chcete zadarmiko užít tři ségry, vypsanou fixu, alkohol, Ivana Mládka, Benjo Band, nebo třeba Totáče, do Fialky a spoustu dalších záležitostí, tak zůstaňte naladění na tu správnou rockzónní vlnu. A já taky splním poslední objednávku dnešního pořadu Objednej si svůj song, napsal mi Pepča. Ahoj! Koncert Elise Coopera byl boží v úterý v Plzni, poznámka redakce. Zahraj prosím jeho píseň Up All Night. Díky moc, Pepan. Pepane, jasně, je to na cestě.
1: Tak dneska tu mám nové album Antidepressants od anglické kapely Suede. Těžko je někam zařadit, pro někoho je to typický Britpop, jiní považují za alternativní rock. Vznikla už v roce 1989 a od roku 1993 vydává velmi úspěšná alba. Ve své kariéře měli 7letou pauzu, ale i taky Antidepressants jejich 10. deskou. O její specifické kvalitě není pochyb, jak zjistíte večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Dneska 2. července je by the way Mezinárodní den UFO. A to mě vede k myšlence, že jsme o uplynulém víkendu s kolegyní Bezvou zavítali na Mighty Sounds. A mimochodem tenhle fantastický festiák letos slavil 20 let. No a byli jsme doslova hypnotizovaný partičkou Henč, což je taková vlastně návštěva z vesmíru. Basák, bubeník, obří ufunská hlava. Vůbec nechápu, že se v tom neupařili. Partička z Manchesteru, fantastický muzikanti. Tak si je můžete dneska třeba tematicky pustit, protože se vsadím, že jste něco takového v životě neslyšeli. My teda ne, takže já dneska jedu Henč. Nicméně já, Alexandra Ptáčková, se rozloučím, přeju vám krásný zbytek odpoledne a vlastně krásný víkend, protože se spolu uslyšíme v pondělí při svátku. No a po mně samozřejmě Šimon Kalousek a taky Typlťák. Zatím čus.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro panzány těstoviny při koupi od 3 kusů za 24,90 za kus a Kokolino Gelwander Wash 37 dávek za 299. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
6: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
5: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
6: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
5: Tak dej odběr našemu kanálu.
1: Rádio Rock Zone.
7: Muzika na tělo.

0: Rammstein a jejich Ich Will na rádiu Rockzone, 13 hodin 58 minut. Přátelé, to je ta chvíle, kdy už vás od mikrofonu zdraví srdečně Šimon Kalousek při ukrásný čtvrteční odpoledne 2. července 2026. Patricie má dneska svátek, tak milé dámy, všechno krásný. No a milí posluchači rádia Rockzone, dneska je to v skutku taková unikátní situace, protože já mám pocit, Lukáši, že za těch bezmála 20 let, co jsme oba na rádiu Rockzone, tak jsme se ještě nikdy nesešli takhle společně ve vysílání, takže úplně taková jedinečná situace dneska.
1: Ahoj,
0: pro vás,
1: Šimone,
0: posluchači.
1: Promiň,
0: ahoj.
1: Já ti do toho vstoupím, ono to není bezmála 20 let, ono už to fakt je 20
0: ono
1: let.
0: Už to možná i o trochu víc, protože to strašně letí. No, každopádně Lukáš, kterýho znáte z víkendového moderování, dneska v roli zprávaře, konec konců je doba dovolených, takže takovýhle netradiční kombinace mohou ve vysílání nastat. Každopádně my si to dneska společně užijeme. Pojďme na zprávy, Lukáši, čus.
1: Tak ještě jednou dobrý odpoledne. Dneska odpoledne by mělo být většinou polojasno, k večeru i oblačno. Teploty by se nám měly pohybovat někde do 25 stupňů. Co se živí muziky týče, tak v Praze ve Foru Karlín můžete dát kapelu A Perfect Circle, její první český koncert, no a v Trutnově na bojišti festák Obscene Extreme. Teď už jdem na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Dálnice D3 k rakouským hranicím bude hotová o měsíc dřív. Google bude platit obří pokutu a fotbalové Táborsko odmítlo první ligu. K hranicím s Rakouskem se pojede po dálnici dřív, než se čekalo. Nový úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku se má otevřít už na konci července. Původní termín přitom počítal až s koncem letních prázdnin. Pavel Fišár a zastavaře přiblížil, že před nimi stojí už jen poslední výzvy.
3: Pokládáme závěrečnou obrusnou vrstvu v rámci hlavní trasy. Počítáme s tím, že položíme nějakých 1800 tun a to budou závěrečné tuny tady na hlavní trase.
1: Rychlostnímu tahu bude po otevření úseku k Dolnímu Dvořišti chybět zhruba 350 metrů na hraniční přechod. Poslední část se má dostavit ve spolupráci s Rakušany v roce 2032. Ministerstvo životního prostředí posílá 2 miliardy korun na boj s velkou vodou a suchým létem. Peníze půjdou na úpravy koryt řek nebo stavbu retenčních nádrží. Ministr Igor Červený v Olomouci oznámil, že dotace z evropských fondů mají ochránit lidi a jejich majetky před extrémními výkyvy počasí a zároveň pomoct zadržet vodu v přírodě. Jako ukázkový příklad stát uvádí právě dokončenou revitalizaci řeky v Olomouci za 165 milionů korun, kde se koryto vrátilo k původnímu přírodnímu rázu, což ochrání přes 2000 místních obyvatel před vyplavením. Obce, správci toků a další veřejné instituce mohou elektronické žádosti o peníze podávat od poloviny července až do poloviny prosince. Evropský soudní dvůr definitivně potvrdil rekordní pokutu pro Google. Zaplatit má v přepočtu 100 miliard korun za zneužívání dominantního postavení systému Android. Soud zamítl odvolání technologického giganta, který podle Evropské komise už od roku 2018 nutil výrobce telefonů předinstalovávat vyhledávač Google Search nebo prohlížeč Chrome a blokovat konkurenci. Google s verdiktem nesouhlasí a tvrdí, že soud nevzal v potaz jeho obří investice do bezplatné platformy. Nicméně rozsudek dává zelenou poškozený firmám, aby začaly vymáhat miliardová odškodnění. Mezi nimi je i český Seznam.cz, který po Google požaduje přes 9 miliard korun za to, že mu Američané protiprávně omezovali šíření jeho vlastních aplikací v mobilech na českém trhu.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Táborsko odmítlo postup do první ligy. Druholigový klub nevyužije nabídku Ligové fotbalové asociace, která hledá náhradu za vyloučenou Karvinou. Jeho Češi jako hlavní důvody uvedli nevyhovující stadion v Českých Budějovicích, kde by museli hrát azyl, a také šibeniční čas na sestavení konkurenceschopného kádru. Karvina sice definitivně stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů a mezi elitou končí, ale kdo ji nahradí, je stále ve Hvězdách. Šanci teď dostane třetí tým uplynulé druholigové sezóny Artis Brno. Pokud i ten řekne ne, přijde řada na sestupující Duklu Praha. Jason Newsted se na stará kolena vrhnul na psaní. Bývalý baskytarista Metallica prozradil, že má rozpracovaných několik knih. Jednou z nich je i jeho autobiografie, která by mezi nimi měla mít přednost. 63-letý muzikant svůj záměr vydat memoáry přiznal v rozhovoru pro magazín Spin. Mezi jeho dalšími rozdělanými literárními projekty jsou údajně kniha poezie a také kolekce písňových textů. A ještě počasí, v noci bude skoro jasno až polojasno, od severozápadu se na frontě přechodně zatáhne a místy se vyskytne déšť. Nejnižší teploty 16 až 12 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 11. V pátek pak čekejte polojasno s kupovitou oblačností, na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přehánkami. Večer ubude oblačnosti až do vyjasnění. Nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27, no a na horách v tisíci metrech kolem 15.
0: Tak to byly zprávy s Lukášem, já za ně děkuju. Po 14. hodině si tady zahrajeme Linkin Park, dáme taky Luci, no a na úvod hodiny to budou Green Day a jejich klasika American Idiot.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Legendární tisáci, rok 1975, jejich třetí album Dress to Kill, no a na něm najdete i tuhle zásadní hitovku Rock and Roll All Night, která právě teď doznívá na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Pojďme se podívat na silnice, je to tak 14 hodin 18 minut, no a Kuba z Globálu nám řekne, jak to jede v Praze, ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne. Kvůli rekonstrukci Kbelské ulice v úseku Letňany Novopatská je v místě silnější provoz. Připomínám i uzavřené nájezdy od Letňan, Proseka a Kbel. Silnější provoz je momentálně na Dobřížské ulici směr Barandovský most. Boudalo se na Vanovém mostě na jižní spojce ve směru na Černý most před příjezdem do Štěrbohol. Doprava tam zpomaluje. A momentálně pozor na dopravní nehodu na Kodaňské ulici poblíž křižovatky s Vršovickou. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, díky. Podíváme se i mimo Prahu. V Plzni v Budějově ulici šetří policie nehodu dvou osobáků. Komunikace je tam naprůjezdná. A pozor, taky na příjezdu do Znojma ve směru od Únanová tam došlo ke střetu osobního auta s cyklistou. Provoz v místě zpomaluje. Čekají nás Van Halen a předtím taky horká novinka od Foo Fighters, která se jmenuje Window.
1: Radio Rock Zone.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Májka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
5: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více info v restauracích.
6: S Rockzonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
7: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

Když léto, tak jedině s rádiem Rock Zone. Thank you.

0: Thank you very much.
1: Dozdělám živá od kapely Mud Vayne, World So Cold na rádiu Rockzone. Tak přátelé, zhruba za hodinu tady pro vás budu mít soutěž. No a soutěžit budeme stejně jako v předchozích dnech o dva lupeny na blížící se festival Barvy léta na jezeře v Poděbradech. Připomenu, že tenhle festiák letos proběhne příští pátek a sobotu, to znamená 10. a 11. července. Veškerý info na barvyleta.cz, já jenom doplním, že tam samozřejmě zahrajou Tři sestry, zahraje tam taky Ivan Bládek a Benjo Band, třeba taky Totální nasazení Ečka a celá řada dalších kapel. No a chcete-li se tam podívat za ráčo a vzít někoho sebou, tak zůstaňte naladěný. Jak říkám, zhruba za hodinu okolo 15:30 si tady zasoutěžíme o dva lupeny právě na tuhle akci.
2: Radio Rock Zone, počasí.
1: Co se týče počasí, tak aktuální teploty v Česku zhruba v průměru okolo 27, k tomu polojasno. V noci na zítřek čekáme skoro jasno nebo polojasno. Místy se vyskytne taky přehánky nebo déšť, noční teploty 16 až 12 stupňů. Zítra přes den čekáme polojasno s kupovitou oblačností, na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. V ranních hodinách ještě v jihovýchodní části území čekáme oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přehánkama a nejvyšší denní teploty, ty budou od 20 do 24 stupňů, na horách pak kolem 15. Pojďme dál, čekají nás Iron Maiden a předtím taky Youngblood a jeho song Zombie.
2: Radio Rock Zone. Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Tak dneska tu mám nové album Antidepressants od anglické kapely Suede. Těžko je někam zařadit, pro někoho je to typický Britpop, jiní považují za alternativní rock. Vznikla už v roce 1989 a od roku 1993 vydává velmi úspěšná alba. Ve své kariéře měli 7letou pauzu, ale i taky Antidepressants jejich 10. deskou. O její specifické kvalitě není pochyb, jak zjistíte večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak než si tady dáme s Lukášem v 15 hodin další rychlej přehled zpráv, tak ještě v rychlosti omrkneme dopravu. Tady v Praze pozor na sjezdu z Pražského okruhu z Rozvadovské spojky na 23. kilometru směrem k D1. Tam havarovalo osobní auto s nákladním, počítejte se silným provozem a se zdržením. A v Liberecké ulici před odbočkou na Střížkov směrem z centra se srazily 3 osobáky, blokují levý jízdní pruh, kolona se tvoří už od sjezdu k Bulovce a zdržení zdá se bude dále narůstat. Na trase z Mělníka na Českou Lípu za Beznem došlo k hromadné srážce 5 osobních aut, na místě zasahují záchranáři. Zdržení je tam zatím nárazový. Na Rokycansku na trase z Liblína do Němčovic zasahují záchranáři u nehody osobního auta, projíždí se tam kyvadlově a doprava zpomaluje v obou směrech. No a pozor taky v Uherském Hradišti na Velehradské třídě na úrovni autobusového nádraží směrem na Staré Město. Tam došlo k havárii osobního auta s autobusem. Nehodu ušetří policie. Počítejte s omezením provozu a s kolonou.
0: Radio Rock Zone.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: S Rock Zonem na DABu i na Deštnou se vyhrabu.
6: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Pecka, která se objevila na soundtracku k filmu Armageddon, kapela Aerosmith a I Don't Want to Miss a Thing na rádiu Rockzone. Tak přesně tenhle ten song nám tady, přátelé, dozněl na celou minutu před 15. hodinou, tedy ve chvíli, kdy vás znovu zdraví z moderátorský židle Šimon Kalousek pohodový čtvrteční odpoledne s datem 2. července 2026. No a v této hodince, jak už jsem avizoval, kromě spousty muziky, taky prosím vás soutěž o dva lupeny na festival Barvy léta na jezeře v Poděbradech. Dáme si to tady zhruba okolo 15:30, takže zůstaňte určitě naladěný, pokud si chcete zahrát, vy ostatní samozřejmě taky. My pojďme na úvod hodiny na další zprávy s Lukášem. Čus!
1: Čau Šimone a dobrý odpoledne všem. To dnešní odpoledne bude většinou polojasný. K večeru by mělo být až oblačno, teploty dneska do 25 stupňů. Kam večer za muzikou, tak třeba v pražském vagónu Kapišto a jachtec Jammin Job, a nebo ještě někam v krajích, tak třeba v zahradě Kladenského zámku můžete dneska večer dát koncert Václava Nojda Barty. No a teď už jdem na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Červen byl rekordně teplý, poslední ruské útoky mají nejméně 20 obětí a Artis Brno zvažuje první ligu. Letošní červen byl v Česku třetí nejteplejší od roku 1961. Přinesl nevídaná vedra, která přepisovala historické tabulky. Podle meteorologů byla průměrná teplota přes 19 stupňů a na konci měsíce padl absolutní národní rekord, když v Doksanech naměřili neuvěřitelných 41,9 stupně Celsia. Extrémní víkend na sklonku měsíce byl dokonce o 10 stupňů teplejší než dlouhodobý normál, což Česko nepamatuje. Horké byly i noci, kdy rtuť teploměru na mnoha místech neklesla pod 25. V pražském Klementinu šlo dokonce o druhý nejteplejší červen od začátku měření v roce 1775 a padl tam starý rekord z 80. let. Od ještě vyšší příčky v historických tabulkách nás zachránilo jen krátké ochlazení v polovině měsíce. Češi si oblíbili doručení řidičáků do výdejních boxů. Návštěvě úřadu se díky nim vyhnulo už téměř 78 tisíc lidí. Mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka lidem připomíná, že nám stát může řidičské průkazy poslat na celkem 10 tisíc výdejních míst.
3: Ať už řešíte výměnu průkazu z důvodu uplynutí platnosti, ztráty, odcizení nebo změny osobních údajů, či žádáte o svůj první řidičský průkaz nebo o průkaz vyznačenou profesní způsobilostí, přes portál dopravy řešíte vše, co potřebujete a vyzvednete si hotový doklad na jednom z výdejních boxů či míst balíkovny.
1: Stát do nich doručuje i karty řidiče do digitálních tachografů. Do výdejních boxů si průkazy od ministerstva dopravy objednává 43% lidí, kteří podávají žádost elektronicky. Nový řidičák nebo kartu řidiče si můžou lidé objednat na státním portálu doprava.gov.cz. Počet obětí ruského útoku v Kyjevě stoupl na 18, uvedla to ukrajinská prokuratura a záchranáři. Starosta Vitalij Kličko dříve informoval o 13 mrtvých a 86 zraněných. Další dvě oběti a několik raněných hlásí jiné ukrajinské regiony. Rusko proti Ukrajině zaútočilo 74 raketami a střelami s plochou dráhou letu a 496 drony. Obrana zneškodnila 48 raket a střel a 477 dronů, ale 25 raket a 12 dronů zasáhlo 12 míst. Uvedlo ukrajinské letectvo s tím, že hlavním terčem útoku byl Kyjev. Moskva označila útok za odvetu za ukrajinské údery proti ruské civilní infrastruktuře a přislíbila pokračovat, dokud nedosáhne svých cílů.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Vedení druholigového Artisu Brno si bere čas na rozmyšlenou. To, jestli přijme nečekanou nabídku na postup do první ligy, oznámí až v pátek v 16 hodin. Mluvčí klubu Ondřej Tomek potvrdil, že teď intenzivně zvažují všechna pro a proti. Brno dostalo šanci poté, co Karvinou definitivně vyloučili za ovlivňování zápasů. A druhý tým tabulky z Táborska a možnost postupu dnes kvůli stadionu a kádru smetl ze stolu. Pokud by nakonec řekl ne i Artis, který v minulé sezóně skončil třetí, osloví fotbalová asociace jako poslední možnost sestupující pražskou Duklu. Metalová ikona Floor Jansen míří do Prahy. Zpěvačka kapely Nightwish vyráží na solové turné High Dress s novým tvrdším materiálem, který odráží její nejhlubší hudební vlivy. Fanouškům slibuje čerstvé a osobní skladby, včetně nedávno vydaného singlu Run. V doprovodu své solové kapely to rozjede 27. ledna 2027 v pražském klubu Roxy. A ještě počasí. V noci bude skoro jasno až polojasno. Od severozápadu se na frontě přechodně zatáhne, místy se vyskytne déšť. Nejnižší teploty 16 až 12 stupňů. V pátek čekejte polojasno s kupovitou oblačností, na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Ráno pak bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přehánkami. A večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 na jihu Moravy až 27 stupňů, na horách v 1000 metrech okolo 15.
0: No tak jo, děkujeme pěkně, po 15. hodině si tady zahrajeme Papa Roach, taky Alanis Morissette zazní, no a na úvod hodiny to budou Kabáti a jejich Bára, tak ještě jednou příjemný odpoledne.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Legendární australská kapela Midnight Oil, rok 1987, výtečná deska Diesel and Dust, na který najdete i tuhle klasiku Beds Are Burning na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: 15 hodin 20 minut, pojďme se znovu podívat na silnice. Kuba nám řekne, jak to jede v Praze, ahoj.
2: Čau Šimone, hezké odpoledne. Na dopravní nehodu dejte pozor stále na Liberecké z centra u Střížkova. Zdržíte se v koloně od mostu Barikádníků. Silný provoz je také na Štrboholské spojce mezi Běchovicemi a Štrboholy. A komplikace čekejte kvůli rekonstrukci Kbelské ulice v obou směrech, od Letňan až po Novopatskou ulici. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, díky, já ještě jednu Prahu přihodím. Ve Kbelích na křižovatce ulic Toužimská a Polaneckého směrem od Letňan havarovaly dvě osobní auta, blokujou jeden pruh, zdržíte se tam nárazově. V Plzni v Koterovské ulici došlo ke střetu osobního auta s cyklistou, na místě už je policie, jděte tam opatrně. Na sjezdu z dálnice D1 na Rudnou ulici v Ostravě směrem od Polska dva osobáky v sobě, počítejte s omezením, zdržení je tam zatím minimální. Přímo na D1 na 194. kilometru směrem od Prahy došlo ke srážce osobního auta s nákladním, vozidla stojí po nehodě odstavený u krajnice. Počítejte tam každopádně se silným provozem. A na Novojičínsku na trase z Oder na Vítkov před odbočkou na Klokočov, tam zasahují záchranáři a policie, u nehody dvou osobních aut projedete Kivadlově. Pojďme dál, čekají na Stone Temple Pilots, dáme si taky aktuální věc o švédských Europe One on One, no a hnedka potom slibovaná soutěž o dvě vstupenky na festival Barvy léta v Poděbradech.
1: Radio Rock Zone.
3: Barvy léta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvy léta. Více info barvyleta.cz a Facebook.
1: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
4: Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu Mistrovské Slavie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
5: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe, legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První, výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
6: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Vězku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Vězk Scandinavian Sleeping and Living.
10: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
11: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
12: Škvoři naživo na rádiu Rockzone. Nabízíme přímý přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Škvor si s námi dáte pěkně naživo 24. července.
10: Hit sezóny na rádiu Rockzone.

0: Tak dohráli Stone Temple Pilots a jejich Plush na rádiu Rockzone. Máme 3 minuty po 3:30. Řeknu vám teďka pár kapel, pár interpretů. Tři sestry, Vypsaná fixa, Debilheads, Proteus, Ivan Mládek a Pencho Band, Alkehol, Ečka, SPS, Doktor PP, The Fialky, Totální nasazení a ještě nějaký další. Proč říkám tyhle ty kapely? Protože právě ty vystoupí na letošním ročníku festivalu Barvy léta 2026, který proběhne příští pátek a sobotu, tedy 10. a 11. července v Poděbradech na Jezeře. No a vy se na tuhle akci můžete podívat zadarmo a vzít i někoho sebou, protože v tuhle chvíli je tady soutěž právě o 2 vstupenky na tuhle akci. 255-700-707, to je číslo sem ke mně do studia, nabízím 2 lupeny na Barvy léta 2006 v Poděbradech, mám tady připravenou i soutěžní otázku i s možnostma, tak mi zavolejte 255-700-707. No a vypadá to, že už to někdo zkouší. Rádio Rockzone, kdo je na druhém konci drátu, ahoj.
1: Ahoj, Kačka.
0: Kačko, já tě zdravím, hezký odpoledne, zeptám se ještě před soutěžní otázkou, už jsi někdy byla na Barvách léta?
1: Jo.
0: Tak jo, takže víš, kde to je, víš, že je to určitě velmi příjemný festival, můžeš se tam podívat i letos a vzít případně někoho sebou, ale až po tom, co mi správně doufám, odpovíš na soutěžní otázku, tak můžeme na to jít?
1: Můžeme.
0: Tak prosím tě, poslouchej, festival Barvy léta už funguje pěknou řádku let. Kolikátý ročník proběhne letos? Chceš možnosti?
1: No, tak můžu.
0: Tak kolikátý ročník to bude letos? Za A 25. Za B 27. A nebo za C 30.
1: 25.
0: 25. říkáš. Tak bohužel, Kačko, není to správná odpověď, je mi moc líto, tak to zkus když tak zase zítra, protože ještě zítra tady budeme mít odpoledne soutěž, no a my musíme jít dál a dát šanci případně někomu jinému. Tak se měj krásně, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak jak říkám, zítra další možnost podívat se prostřednictvím Rádia Rockzone na festival Barvy léta. Zase okolo 3:30 tady budeme mít soutěž. Pro dnešek tedy výherce nemáme, tak to se nedá nic dělat. Pojďme dál, čeká nás Metallica a živák Said Batru.
2: Když léto, tak jedině s Rádiem Rockzone.

0: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
1: No, pojďme se podívat na koncerty. Já jenom připomenu, že kompletní seznam všech hudebních akcí najdete samozřejmě jako vždycky na našem webu rockzone.cz v sekci Club Life a nebo na našich sociálních sítích. Já dneska netradičně nezačnu v Praze, ale v Trutnově, a to konkrétně v areálu na bojišti, protože dalším dnem tam pokračuje festival extrémní metalové hudby. Festival Obscene Extreme, obscene-extreme.cz, tam najdete samozřejmě kompletní seznam kapel, který tam hrajou dnes i v následujících dnech. Tak zpátky do Prahy, tady ve Foru Karlín americká kapela A Perfect Circle, první jejich koncert v Česku. Ve vagonu pak Kapišto, Jachtec a Jamin Job, jestli to čtu správně. V Plzni v Zachspabu dneska Electric Lady, neboli česká roková kytaristka, zpěvačka a skladatelka. Na Kladně v zahradě Kladenského zámku dneska Václav Noid Barta, v Brně v kabinetu Moose Dwarfs a v Ostravě v baráku dneska zahrajou Clover Hearts, nebo The Clover Hearts. Tak já myslím, že je z čeho vybírat, my pojďme na další muziku tady na rádiu Rockzone, za chvíli Jutsu a předtím taky Ozzy Osbourne, Crack Cocaine.
0: Radio Rockzone.
2: Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu mistrovské Slavie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
3: Tak dneska tu mám nové album Antidepressants od anglické kapely Suede. Těžko je někam zařadit, pro někoho je to typický Britpop, jiní považují za alternativní rock. Vznikla už v roce 1989 a od roku 1993 vydává velmi úspěšná alba. Ve své kariéře měli 7letou pauzu, ale i taky Antidepressants jejich 10. deskou. O její specifické kvalitě není pochyb, jak zjistíte večer 11 na Radio Rockzone.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: 15.52, ještě než si tady ve čtyři dáme další zprávy s Lukášem, tak nám Kuba z Global Assistance řekne, jak to jede v Praze. Ahoj.
2: Čau Šimone, hezké odpoledne. Na příjezdu do Prahy od Drážďan před odbočkou na Ďáblice v Cínovecké ulici došlo ke srážce 4 osobáků. Pomalu se proto jede od sjezdu na Zdiby. Kvůli rekonstrukci k Belské ulici čekejte i v okolí pomalejší provoz. Připomínám uzavřené sjezdy a nájezdy z Letňan, Proseka a Kbel. Ve Kbelích na křižovatce ulic Toužimská a Polaneckého směrem od Letňan došlo k nehodě. A ucpaná je v centrální části například Vilznova ulice od Florence po Muzeum. A zdržíte se také na příjezdech na Smíchov, konkrétně od Košíř a také po Radlické ulici od Jinonic. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, děkuju. Podíváme se i mimo Prahu na trase z Litoměřic na Českou Lípu v Zimoři. Narazilo osobní auto do dopravní značky, počítejte s omezením, místo je s opatrností plynule průjezdný. Na Jablonecku na silnici před Mariánskou horou směrem od Josefova dolu havarovalo osobní auto, skončilo po nehodě převrácený na boku. Během odklízecích prací počítejte s omezením provozu. Na Belhřimovsku na trase z Počátků na Horní Cerekev v Leskově probíhá vyšetřování nehody osobního auta s motorkářem a pozor taky v Brně ve Sportovní ulici u křižovatky s Pionýrskou. Dva osobáky v sobě, počítejte s omezením provozu a s kolonou.
0: Radio Rock Zone. Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, byla bel, CZ.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
9: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokovejch živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rammstein je chletitá věc Rosenrot nás tady na Radio Rock Zone hudebně doprovodila k 16. hodině. V tuhle chvíli vás od mikrofonu znovu zdraví Šimon Kalousek, přeju pohodový prosluněný čtvrteční odpoledne. No a než si tady dáme nějakou další muziku, tak je tady se mnou taky Lukáš, aby nám řekl, co je novýho. Ahoj.
1: Ahoj Šimone a hezký odpoledne všem. A ještě dodám k tomu odpolednímu počasí, že slunečný to ještě asi chvíli bude, nicméně k večeru by se měla objevit nějaká ta oblačnost. No a teploty dneska do 25 stupňů. Kam za muzikou? Tak v Praze ve Fóru Karlín můžete dát poprvé v Česku americkou formaci Perfect Circle, nebo třeba v Plzni v Zachs Pub dneska večer zahraje Electric Lady. A my už jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Bouřky a deště změnily mapu sucha v Česku. Irsko chce prosadit zákaz dovozu z židovských osad a Plíšková ve Wimbledonu dohrála. Nedávné bouřky spláchly Čechy, ale Morava dál žízní. Na 10% území Česka aktuálně stále panuje extrémní sucho. Podle čerstvých dat z projektu Intersucho sice vydatné deště z posledních dní výrazně pomohly, hlavně severozápadu země, kde je vody dost, ale na Hané a jižní Moravě klesla vlhkost půdy pod 10% a rostliny tam začínají vadnout. Extrémní vedra z konce června totiž situaci ještě vyhrotila a zemědělci hlásí velké škody. Kvůli nedostatku vláhy a neschopnosti se ochlazovat, rostliny zastavily růst. Ovocné stromy předčasně schazují plody a bídná bude i druhá seč trávy. Nadějí pro vyprahlou Moravu tak zůstává začátek příštího týdne, kdy by mělo podle předpovědi opět pršet. Bitva u Hradce Králové bude jako na dlani. Mobilní aplikaci s rozšířenou realitou totiž nabídne návštěvníkům Muzeum války 1866 na Chlumu u Hradce Králové. Výletníci v ní uvidí postavení vojáků přímo v krajině, kde se odehrála největší polní bitva na českém území. Aplikace je součástí nové expozice, která otevírá své brány zítra. Pokračuje kolega Tomáš Hejtmánek.
3: Aplikace má formu interaktivního komiksu, který návštěvníkům představí válku ze čtyř různých pohledů. Část děje se odehraje přímo v muzeu. Pro pokračování však musí lidé vyrazit na samotné bojiště. U jednotlivých zastavení načtou QR kód, který jim zpřístupní další kapitolu příběhu. Aplikace je zdarma a při používání nepotřebuje internet. Rozšířenou realitu nabídne na třech místech. Ukáže třeba postavení armád při pohledu z rozhledny nebo pozice dělostřelců v zákopech poblíž baterie mrtvých.
1: Irsko, které není předseda Evropské unie, chce, aby vlády členských států co nejdřív rozhodly o jakémkoli návrhu na zákaz dovozu z nelegálních židovských osad na okupovaném západním břehu Jordánu. V rozhovoru s novináři to uvedla irská ministryně zahraničí Helen McEntyová. Irsko očekává, že dokument s návrhy možných řešení představí Evropská komise do pondělí 13. července, kdy se v Bruselu setkají ministři zahraničí Evropské unie. Omezení dovozu prosazují už delší dobu země jako právě Irsko, Belgie nebo Španělsko. Jde podle nich o nenásilný nástroj, jak vyvinout tlak na izraelskou vládu, aby zastavila rozšiřování osad, které podle nich podkopává možnost dvoustátního řešení izraelsko-palestinského konfliktu.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Finalistka slavného Wimbledonu z roku 2021 Karolína Plíšková ve druhém kole skončila. Nestačila totiž na obhajkyni titulu Polku Igu Świątekovou a prohrála 1-6 a 3-6. Teď do světa filmu. Novinkou v kinech je film Pozvání. Brilantní snímek režisérky Olivia Wilde, který vás usadí k jednomu stolu s hereckou elitou, co si nebere servítky. Pokračuje Saša Ptáčková.
4: Manželství Joea a Angel visí na vlásku. Když na večeři pozvou záhadné sousedy, nevinné setkání nabírá nečekaný směr. S přibývajícím vínem padají zábrany a na povrch vyplouvají tajemství i touhy, které mohou jejich vztahy navždy změnit.
5: We did come down here tonight to invite you.
6: Invite us.
7: To join us.
6: Us.
8: Me too.
1: A ještě počasí přes noc by mělo být skoro jasno až polojasno. Od severozápadu se na frontě přechodně zatáhne a místy se vyskytne déšť. Nejnižší noční teploty 16 až 12 stupňů. V pátek čekejte polojasno s kupovitou oblačností. Na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo místy s doznívajícím deštěm nebo přehánkami. Ale večer bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 20 až 24. Na jihu Moravy až 27 stupňů.
0: Tak jo, děkujeme Lukášovi za čerstvý informace po 16. hodině. Nás tady, prosím vás, čekají Five Finger Death Punch, taky Dan Landa. A jako otvírák to budou australský AC/DC a jejich klasika Rock and Roll Train.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Legendární německá kapela Scorpions, rok 1982, album Blackout a titulní věc, která právě teď doznívá na rádiu Rockzone.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Tak 16 hodin 22 minut, pojďme se podívat na silnice. Kubo, jak to vypadá v Praze, ahoj.
2: Čau Šimone, hezké odpoledne. Pomaleji se jede momentálně na příjezdu do Prahy od Ústí nad Labem, od 4. kilometru D8 až po sjezd na Libereckou a Kbelskou ulici. Na Kbelské a v okolí stále čekejte komplikace kvůli rekonstrukci vozovky. V místě čekejte i pomalejší provoz. Bouralo se v Praze v Kolbinově ulici za odbočkou ze Kbelské směrem do centra. Stojí tam osobák s nákladňákem.
0: Tak jo, děkujeme pěkně. Podíváme se v rychlosti i mimo Prahu. Dávejte pozor na trase z Litomyšle na Vysoké Mýto před omezením útržku. Vytvořila se tam 2-kilometrová kolona s menším zdržením. Počítejte i v protisměru. Na Novojčínsku na trase Polom Dub u odbočky na Blahutovice 2 osobáky v sobě. Doprava tam zpomaluje. Na Hodonínsku na silnici 3. třídy v Nechvalíně směrem na Lovčice narazilo osobní auto do dopravní značky. Čekejte tam omezení a pozor taky v Brně Židenicích na křižovatce ulic Svatoplukova Bubeníčkova směrem na Slatinu. Tam blokuje provoz nehoda 2 osobních aut. Počítejte se zdržením v koloně. Pojďme dál, čekají nás Apollo 440 a předtím taky aktuální věc od další legendy od Rolling Stones In The Stars.
3: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255 700 707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na rádiu Rockzone.
1: Hit sezóny na rádiu Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Tak vesměs spolu jasno aktuálně v Česku a k tomu teploty v průměru kolem 27 stupňů. Noc na zítřek bude taky víceméně polojasná, pouze přechodně se zatáhne a místy se vyskytne déšť nebo přehánky. Noční teploty 16 až 12 stupňů. Zítra polojasno s kupovitou oblačností. Ráno v jihovýchodní části území oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přehánkami. K večeru pak ubude oblačnosti až do vyjasnění a naměříme denní maxima 20 až 24 stupňů. Pojďme dát Faith No More a taky kapelu Wolf Alice White Horses.
2: Tak dneska tu mám nové album Antidepressants od anglické kapely Suede. Těžko je někam zařadit, pro někoho je to typický Britpop, jiní považují za alternativní rock. Vznikla už v roce 1989 a od roku 1993 vydává velmi úspěšná alba. Ve své kariéře měli 7letou pauzu, ale i tak je Antidepressants jejich 10. deskou. O její specifické kvalitě není pochyb, jak zjistíte večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak blíží se 17. hodina, kdy si tady dáme s Lukášem další rychlej přehled zpráv, teď ještě ale rychlej pohled na silnice, 16.47. Kubo, řekni nám, jak to teď jede v Praze, ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne. Na příjezdu do Prahy od Ústí nad Labem od 2. kilometru D8 se jede pomalu po sjezdná k Belskou, kde probíhá rekonstrukce. Kolona je také v protisměru na Liberecké. Stále pozor na Kolbenově ulici za odbočkou z Kbelské do centra, kde se srazilo osobní auto s nákladním. Očekávejte tam zdržení místy v obou směrech. Na ulici Višňovka došlo k nehodě dvou osobáků a bouralo se také na nájezdu na jižní spojku směrem na Barrandov z Vídeňské ulice od Tomajerky. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, děkuju. Já tady z Prahy připojím ještě Holešovice, křižovatka Argentinský ulice a Bubenskýho nábřeží. Došlo tam k nehodě osobního auta s motorkářem. Čekejte silný provoz. A aktuálně bacha taky v Chomutově, v Kochově ulici. Probíhá tam vyšetřování nehody dvou osobních aut. Projedete tam s opatrností.
0: Radio Rockdown. Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe, legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První, výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
9: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: All Around the World a kapela Oasis, jak jinak, na rádiu Rockzone. Tak za půl minuty tady máme, přátelé, 17. hodinu, nebo chcete-li 5. hodinu odpolední. Od mikrofonu vás znovu zdraví Šimon Kalousek, stále ještě příjemný čtvrteční pozdní odpoledne. Se mnou už ve studiu taky Lukáš, pojďme si dát další rychlej přehled zpráv, ahoj.
1: Ahoj Šimone a hezký odpoledne všem. Dnešní odpoledne bude většinou polojasný, ale večer se v severozápadní polovině Čech zatáhne, teploty dneska do 25 stupňů, no a kam za muzikou v Praze, třeba do vagónu, na Kapišto a jachtec Jammin' Job, nebo třeba Ostrava v baráku, tady dneska večer The Clover Hearts. A my už jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Čínské e-shopy už našly cestu, jak obejít clo. Muž ve Venezuele přežil 8 dní pod troskami a tenistka Bousková je ve třetím kole Wimbledonu. Levné nákupy z čínských e-shopů, jako je Temu, od 1. července zdražily, a to kvůli novému unijnímu clu na zásilky do 150 eur. Lidé nově připlatí 75 korun za každý jednotlivý druh zboží v balíčku plus DPH, což u levných věcí klidně zdvojnásobí cenu. Poplatek přitom bude u doručení vymáhat přímo dopravce. Asijská tržiště už ale nařízení obcházejí a zboží masivně navážejí do skladů v Evropě, odkud balíky posílají jako běžnou vnitrostátní poštu bez celního řízení. Takže se clo promítne už jen skrytě v koncové ceně. Evropská unie zavedla toto opatření kvůli loňskému extrémnímu přívalu bezmála 6 miliard levných balíčků z Číny, které podle domácích prodejců likvidovaly evropský trh. Páteřní trať v Česku čeká oprava. Železničáři se pustí do údržby hlavní trasy z Prahy na Českou Třebovou. Práce začnou v neděli mezi Středočeským Kolínem a Řečany nad Labem. Mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová upozorňuje, že se výluka ještě rozšíří během předposlední středy v červenci.
3: Od 22. července se výluka prodlouží až do Přelouče. V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů.
1: Dálkové vlaky z Prahy na Brno můžou kvůli opravám nabírat zpoždění. Omezení mezi Kolínem, Řečany nad Labem a Přeloučí potrvají do konce července. Ve venezuelském státě La Guaira, který 24. června zasáhla dvě ničivá zemětřesení, se podařilo z trosek dostat živého muže. Na jeho vyproštění pracovali 4 dny desítky záchranářů, kteří mu sondou podávali výživu. O operaci nazvané Zázrak informovali na sociální síti X čilští hasiči. Kromě nich se na záchraně 47-letého muže podíleli i týmy ze Spojených států, Portugalska, Kostariky, Salvadoru či Mexika. Na severu Venezuely pracují od minulého týdne týmy záchranářů z víc než 20 zemí, včetně Česka. Zemětřesení si vyžádalo podle středečních oficiálních údajů nejméně 2295 obětí na životech, dalších 11 270 lidí bylo zraněno. Několik desítek tisíc lidí se ale stále pohřešuje.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Tenistka Marie Bousková slaví. 27letá hráčka po 3 letech postoupila do 3. kola Wimbledonu. Turnajová 27 porazila na londýnské trávě ve 2 setech Italku Grantovou. Naopak Karolína Plíšková slavný Grand Slam opouští. Finalistka z roku 2021 nestačila na obhajkyni titulu Polku Igu Świątekovou. Wimbledonské druhé kolo čeká dnes ještě další české tenisty. Lindu Noskovou, Jakuba Menšíka a Jiřího Lehečku. V Dolních Vítkovicích začíná ve středu 15. července už 23. ročník legendárního festivalu Colors of Ostrava. Letošní multižánrový program slibuje hvězdná jména světové hudební scény v čele s americkým duem 21 Pilots, popovou ikonou Lordi nebo legendárním Mobim. Chybět nebude ani silné domácí zastoupení, které reprezentuje například zpěvačka Kateřina Marie Tichá s kapelou Benjis. Nedílnou součástí festivalu je opět diskuzní fórum Melting Pot, které na své Luxor Stage přivítá známé osobnosti, jako jsou psychoterapeut Honza Vojtko nebo záchranář Marek Dvořák. Návštěvníci se mohou těšit nejen na výjimečné koncerty a debaty, ale také na autogramiády spisovatelů a festivalovou slevu na knihy. A ještě počasí, přes noc bude skoro jasno až polojasno, od severozápadu se na frontě přechodně zatáhne a místy se vyskytne déšť, nejnižší teploty 16 až 12 stupňů, v pátek pak čekejte polojasno s kupovitou oblačností, na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehaňky, ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo místy s doznívajícím deštěm nebo přehaňkami, večer naopak bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 20 až 24, na jihu Moravy až 27 stupňů.
0: Tak to bychom měli. Já Lukášovi děkuju opětovně za zprávy. No a po 17. hodině si tady zahrajeme Sabatony, zavzpomínáme taky na Toma Petyho. No a na úplný úvod slovenskou bandu Horký žeslíže se songem Bernardín.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Legendární Free a 70-ková záležitost All Right Now na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Jdeme se podívat znovu na silnice 17.21. Kuba nám řekne, jak to jede v Praze. Ahoj.
2: Čau Šimone, hezké odpoledne. Dopravní nehoda blokuje provoz v místě zúžení v Praze na Kbelské ulici u Novopatské. Místu se raději vyhněte, v obou směrech doprava kolabuje. Zdržíte se ve směru od Ústí nad Labem, od zdi od D8 a v protisměru od Satelic a od Hloubětína. V Holešovicích na křižovatce Argentinské ulice a Bubenského nábřeží došlo k nehodě osobáku s motorkářem. Na ulici Višňovka došlo k nehodě dvou osobních aut a momentálně překáží nehoda na Pražském okruhu směr letiště u Ořecha. V obou směrech počítejte s kolonami. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, díky, já doplním ještě Frýdecko, Místecko, pozor na trase Střince k hraničnímu přechodu Mosty u Jablunkova za Hrádkem, tam se srazilo osobní auto s nákladňákem, projíždí se Kyvadlově, zdržíte se kolem 5 minut. V Ostravě na křižovatce ulic Varenská a Novinářská, dva osobáky v sobě, jeden pruh je neprůjezdný, čekejte nárazový zdržení a velký pozor taky na Brněnsku mezi Velkou Bíteší a Tišinovém u odbočky na Svatoslav, tam zasahují záchranáři u nehody osobního auta mimo vozovku, počítejte s omezením, kolona se zatím netvoří. Pojďme dál, čeká nás Metallica a taky aktuální věc od kapely Pretty Reckless, Love Me.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, byla byl, CZ.
4: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
5: Sleduj náš YouTube kanál Radio Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
4: Třeba pravidelnej odposlech Toma Fredeho.
5: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
4: Tak dej odběr našemu kanálu.
1: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Švédská legenda Europe a song Carrie v živém provedení, no a už od 6 si tady společně dáme celou hodinku výběru z těch nejlepších rokových živáků, tedy náš pravidelný pořad, ten konečný koncert. Za chvíli Joan Jett s kapelou Black Hearts a taky pecka od kapely Danko Jones, Diamond in the Rough.
1: Tak dneska tu mám nové album Antidepressants od anglické kapely Suede. Těžko je někam zařadit, pro někoho je to typický Britpop, jiní považují za alternativní rock. Vznikla už v roce 1989 a od roku 1993 vydává velmi úspěšná alba. Ve své kariéře měli 7letou pauzu, ale i taky Antidepressants jejich 10. deskou. O její specifické kvalitě není pochyb. Existíte večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Blíží se 18. hodina, s ní start dalšího vydání pořadu Nekonečný koncert na rádiu Rock Zone. No ale teď se ještě podíváme samozřejmě na silnice 17.45. Situaci v Praze dneska celý odpoledne sleduje Kuba z Global Assistance. Já tě zdravím, ahoj.
2: Čau Šimone, hezké odpoledne. Velké problémy momentálně čekejte v Praze na Kbelské ulici v místě rekonstrukce u Novopatské. Neprojedete v obou směrech po nehodě osobáku s motorkářem. Ve směru na Hloubětín je kolona už od 2. kilometru D8 a také přes Libereckou od Holešoviček. V protisměru je souvislá fronta od D10 přes Novopatskou. V centrální části města čekejte kolony na magistrále před muzeem a omezený provoz je také na jižní spojce směr Černý most u Štěrbohol. Postojíte si od Záběhlic a v protisměru od Běchovic. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, děkuju. Tady z Prahy připojím ještě Poděbradskou ulici na úrovni zastávky MHD sídliště Hloubětín. Se srazily dvě osobní auta, projedete s opatrností, zdržení je zatím minimální. A pozor taky v Brně v Žabovřeské ulici za Královou polským tunelem směrem na Pisárky. Havarovalo tam osobní auto, počítejte s omezením, kolona se tam zatím netvoří.
0: Radio Rock Zone.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
6: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
7: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více info v restauracích.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
9: S Rockzonem na dabu i na boubínce vyhrabu.
10: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone.
11: Muzika na tělo.

0: Minulý víkend se si v tropickém vedru mohli v Hradeckém parku 360 užít akci Bloodfest, no a kromě spousty jiných interpretů tam samozřejmě vystoupil její organizátor, dá se tak říct, britský hudebník Youngblood, kterýho jsme si teď na rádiu Rockzone dali se songem Hello, Heaven Hello. Přesně v 18.00 vás opětovně zdraví z moderátorského křesla Šimon Kalousek, příjemný čtvrteční podvečer. Před náma jak jinak než hodinka výběru z těch nejlepších rokových živáků, tedy náš pořad Nekonečný koncert. Předtím ale samozřejmě taky zprávy a dneska s Lukášem. Čus.
1: Čau Šimone a pěkný podvečer vám všem. Dnešní počasí podvečer bude ještě většinou polojasno, ale k večeru se hlavně v severozápadní polovině Čech má zatahovat, no a ty dnešní teploty do 25 stupňů. Kulturní pozvánky, netradičně kino, kinobus v Letňanech, ten dneska od 21.30 promítne nový český film Když se zhasne. No a přidáme nějakou tu muziku, třeba v Trutnově na bojišti festival Obscene Extreme. No a my už jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Ex-ministryně obrany vysvětluje dar od Kaliňáka. Kyjev zažil další masivní ruský útok a UEFA vyřadila Karvinou ze svých soutěží. Bývalá ministryně obrany Jana Černochová uvedla v majetkovém přiznání 100-tisícový dar od slovenského kolegy Roberta Kaliňáka. Podle jejich slov nešlo o peníze, ale o dvě zbraně. Poslankyně vysvětlila pro novinky.cz, že od Kaliňáka dostala slovenskou pistoli Grand Power a loveckou kulovnici, které do systému raději zapsala, i když byla jejich hodnota nižší než 100 tisíc korun. Slovenský ministr dar potvrdil s tím, že ho platil ze svého a chtěl Černochovou jako známou milovnici zbraní potěšit při příležitosti jejich nadstandardní bilaterální spolupráce. Oba politici si totiž udržovali úzké pracovní vztahy i poté, co Fialova vláda kvůli politickým neschodám přerušila společná jednání s Ficovým kabinetem. Začínají se prodávat vstupenky na Karlovarský filmový festival. Cena se oproti loňsku nezměnila. Lístek do kina vyjde na 140 korun. Pokračuje kolega Dušan Valenta.
3: Vstupenky jsou k mání vždy den dopředu. Jde o to, aby se na festivalové projekce dostalo co nejvíc diváků. Tohle pravidlo Vary po léta dodržují a nic na tom nemění ani jubilejní 60. ročník. Kdo chce vidět víc filmů a ušetřit, může si pořídit festivalový pas. Základní cena třídenního je lehce přes tisícovku. Výhodou jsou i nejrůznější bonusy, třeba vstupy na doprovodné akce.
1: Kyjev zažil děsivou noc. Rusové v ukrajinské metropoli masivně útočili raketami a stovkami dronů na civilisty. Hlášených je zatím nejméně 20 mrtvých civilistů a desítky zraněných, včetně malých dětí. Podle ukrajinské armády šlo o jeden z nejrozsáhlejších úderů za poslední týdny. Trosky se střelených strojů zasáhly na 30 míst po celé metropoli, zapálili hotel v centru a poškodili přes 100 domů. Situaci pro obránce komplikuje fakt, že Rusové nasazují nové, výrazně rychlejší drony s proudovými motory, které ukrajinskou protivzdušnou obranu extrémně zatěžují. Prezident Volodymyr Zelenský okamžitě reagoval, že západní zbraně a rakety jsou teď pro zemi absolutní prioritou, která přímo zachraňuje lidské životy. Ukrajina podle něj na ruský noční útok na Kyjev rozhodně odpoví.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: UEFA vyřadila Karvinou ze svých soutěží. Nově se tak do fotbalových pohárů dostal Jablonec, který si místo Hradce Králové zahraje druhé předkolo konferenční ligy. Unie evropských fotbalových asociací upravila nasazení českých klubů kvůli účasti Karviné v domácí korupční aféře. Pozici Karviné převzala Plzeň. Viktoria se tak posunula z druhého do závěrečného čtvrtého předkola evropské ligy a získala jistotu účasti v hlavní fázi soutěží UEFA. Polepšil si i Hradec Králové, který nezačne kvalifikaci v konferenční lize, ale místo Západočechů ve druhém předkole Evropské ligy. UEFA o tom informovala v tiskové zprávě. Fanoušci kanadské rockové legendy Rush se v těchto dnech plánovaných koncertů nedočkají. Kapela musela odložit dvě show v texaském Fort Worth, poté co lékaři diagnostikovali zpěvákovi Geddymu Leeovi laryngitidu a bronchitidu. Koncerty z přelomu června a července se přesouvají na polovinu měsíce, přičemž všechny zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Skupina se v oficiálním prohlášení omluvila a vzkázala, že po 50 letech na scéně chce fanouškům odevzdat vždy jen 100% výkon, což v současné situaci není možné. A ještě počasí. V noci bude jasno až polojasno. Od severozápadu se na frontě přechodně zatáhne a místy se vyskytne déšť. Nejnižší teploty 16 až 12 stupňů. V pátek čekejte polojasno s kupovitou oblačností. Na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přehánkami. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 20 až 24, na jihu Moravy až 27 stupňů.
0: Tak to bychom měli. Já moc děkuju Lukášovi za zprávy. 17:05 startuje čtvrteční nekonečný koncert. V prvním bloku si dáme živáky od R.E.M., dáme taky Cheap Trick. No a jako otvírá Green Day a jejich When I Come Around, tak příjemný poslech.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Na Rádiu Rock Zone si dáváte hodinku výběru z těch nejlepších rockových živáků, tedy náš pravidelný pořad Nekonečný koncert. Zavzpomínali jsme na kapelu, která to bohužel už před lety zabalila, tohle byly R.E.M. a What's the Frequency, Kenneth. No a za chvíli budeme pokračovat ve společnosti Linkin Park a dáme si taky Jimmyho Page s kapelou Black Rouse a song ještě z doby Led Zeppelin, Who Lotta Love.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No ale předtím se ještě podíváme na dopravu, 18 hodin 17 minut, no a Kuba z Globálu nám řekne, jak to teď jede v Praze, ahoj.
2: Čau Šimone, pěkný podvečer. Velké problémy zůstávají v Praze na Kbelské ulici a v okolí. V místě rozsáhlé rekonstrukce vozovky u Novopatské byla již nehoda odklizena a v obou směrech se částečně dá projet. Ale ve směru na Hloubětín jsou kolony od 2. kilometru Ústecké D8 z centra města od Liberecké a v protisměru je proto ucpaná celá Novopatská. Postupně se to ale bude rozjíždět. V obou směrech jsou ucpané příjezdy do Štěrbohol po jižní a Štěrboholské spojce. Policisté tam došetřují dopravní nehodu. Pozor na Vídeňské ulici u Toumajerovy nemocnice, bourala tam dvě osobní auta. A také dvě osobní stojí po nehodě v Poděbradské ulici na úrovni zastávky MHD sídliště Hloubětín. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, děkuji. Na dálnici D8 na 39. kilometru směrem na Ústí havarovalo osobní auto, kolona se tam zatím netvoří. Na D11 na 28. kilometru směrem od Prahy do Hradce se srazily dvě osobní auta, počítejte s omezením, zdržení je tam zatím minimální. No a na dálnici D1 před sjezdem na Fulnek na 325. kilometru směrem od Olomouce na Ostravu zasahují hasiči u požáru vozidla, kolona tam má zatím asi půl kilometru. No a pozor taky na Karvinsku v Orloví, na Masarykově třídě u Alberta srazily se tam dvě osobní auta, projíždí se bez držení.
1: Radio Rock Zone.
3: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
4: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
5: Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu Mistrovské Slavie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
6: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe, legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První, výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
7: S Rock Zonem na dabu i na deštnou se vyhrabu.
8: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Další z výběru dnešních živáků je žanská legenda Lynyrd Skynyrd, ta je klasika Sweet Home Alabama, samozřejmě v koncertní verzi. Nejvyšší čas v 18.38 připomenout, že celou příští hodinu se tady bude hrát na vaše přání. Já na ně čekám buď na mailové adrese hrajeme@rockzone.cz nebo na našem Rockzone Facebooku, kam mi pište svoje tipy, buď do komentáře pod nejnovější fotku, anebo do zprávy. Tak před náma poslední blok živáků před 19. hodinou a v něm třeba Foo Fighters a jejich Walk.
1: Tak dneska tu mám nové album Antidepressants od anglické kapely Suede. Těžko je někam zařadit, pro někoho je to typický Britpop, jiní považují za alternativní rock. Vznikla už v roce 1989 a od roku 1993 vydává velmi úspěšná alba. Ve své kariéře měli 7letou pauzu, ale i taky Antidepressants jejich 10. deskou. O její specifické kvalitě není pochyb. Existíte večer 11 na rádiu Rockzone.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Škvoři naživo na rádiu Rock Zone. Nabízíme přímej přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Škvor si s námi dáte pěkně naživo 24. července.
4: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Už tamhle dlouho, a to konkrétně 10. července, vyjde legendární Rolling Stones své nový album Foreign Tongues. My jsme ovšem dnešní nekonečný koncert na Radio Rock Zone uzavřeli se jejich starší klasikou Start Me Up. Pár vteřin před 19. hodinou se vám od mikrofonu hlásí Šimon Kalousek, opětovně krásný čtvrteční večer. No a než tady začnu hrát na vaše přání, nebo se o to alespoň budu pokoušet, dám slovo Lukášovi, který má čerstvý zprávy. Ahoj.
1: Pěkný večer ode mě. Tak, jak to bude vypadat s počasím v nejbližších hodinách a následně v noci? Bude skoro jasno až polojasno, ale na severozápadní polovině území večer a v noci frontální oblačnost, může se zatáhnout a místy se vyskytnou déšť. Nejnižší noční teploty, ty budou někde v rozmezí 16 až 12 stupňů. Kam dneska večer za kulturou? No tak třeba letní kino, Sunset Cinema, dneska od 21 hodin promítne Tarantinovi Hanebný pancharti, to už je skoro klasika. No a ještě něco z té hudební nabídky v Trutnově, na bojišti pokračuje festival Obscene Extreme. My už jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ex-ministryně obrany vysvětluje dar od Kaliňáka a Kyjev zažil další masivní ruský útok a UEFA vyřadila Karvinou ze svých soutěží. Bývalá ministryně obrany Jana Černochová uvedla v majetkovém přiznání 100 tisícový dar od slovenského kolegy Roberta Kaliňáka. Podle jejich slov nešlo o peníze, ale o dvě zbraně. Poslankyně vysvětlila pro novinky.cz, že od Kaliňáka dostala slovenskou pistoli Grand Power a loveckou kulovnici, které do systému raději zapsala, i když byla jejich hodnota nižší než 100 tisíc korun. Slovenský ministr dar potvrdil s tím, že ho platil ze svého a chtěl Černochovou jako známou milovnici zbraní potěšit při příležitosti jejich nadstandardní bilaterální spolupráce. Oba politici si totiž udržovali úzké pracovní vztahy i poté, co Fialova vláda kvůli politickým neschodám přerušila společná jednání s Ficovým kabinetem. Začínají se prodávat vstupenky na Karlovarský filmový festival. Cena se oproti loňsku nezměnila, lístek do kina vyjde na 140 korun. Pokračuje kolega Dušan Valenta.
3: Vstupenky jsou k mání vždy den dopředu. Jde o to, aby se na festivalové projekce dostalo co nejvíc diváků. Tohle pravidlo Vary po léta dodržují a nic na tom nemění ani jubilejní 60. ročník. Kdo chce vidět víc filmů a ušetřit, může si pořídit festivalový pas. Základní cena třídenního je lehce přes tisícovku. Výhodou jsou i nejrůznější bonusy, třeba vstupy na doprovodné akce.
1: Kyjev zažil děsivou noc. Rusové v ukrajinské metropoli masivně útočili raketami a stovkami dronů na civilisty. Hlášených je zatím nejméně 20 mrtvých civilistů a desítky zraněných, včetně malých dětí. Podle ukrajinské armády šlo o jeden z nejrozsáhlejších úderů za poslední týdny. Trosky se střelených strojů zasáhly na 30 míst po celé metropoli, zapálili hotel v centru a poškodili přes 100 domů. Situaci pro obránce komplikuje fakt, že Rusové nasazují nové, výrazně rychlejší drony s proudovými motory, které ukrajinskou protivzdušnou obranu extrémně zatěžují. Prezident Volodymyr Zelenský okamžitě reagoval, že západní zbraně a rakety jsou teď pro zemi absolutní prioritou, která přímo zachraňuje lidské životy. Ukrajina podle něj na ruský noční útok na Kyjev rozhodně odpoví.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: UEFA vyřadila Karvinou ze svých soutěží. Nově se tak do fotbalových pohárů dostal Jablonec, který si místo Hradce Králové zahraje druhé předkolo konferenční ligy. Unie evropských fotbalových asociací upravila nasazení českých klubů kvůli účasti Karviné v domácí korupční aféře. Pozici Karviné převzala Plzeň. Viktoria se tak posunula z druhého do závěrečného čtvrtého předkola evropské ligy a získala jistotu účasti v hlavní fázi soutěží UEFA. Polepšil si i Hradec Králové, který nezačne kvalifikaci v konferenční ligy, ale místo západu Čechů ve druhém předkole Evropské ligy. UEFA o tom informovala v tiskové zprávě. Temnota se vrací tam, kde to všechno začalo. Birminghamské muzeum chystá na sobotu 25. července 2026 exkluzivní jednodenní poctu Ozzymu Osbornovi s názvem Legacy of a Madman. Akce plná koncertů a vzpomínek na zrod heavy metalu je pro veřejnost zdarma. Ideálně tak doplňuje obří výstavu, která kvůli nezvyklému zájmu potrvá až do září. Jejím hlavním lákadlem je nově vystavený netopíří trůn z Ozzyho definitivně posledního koncertu z července 2025. No a ještě počasí. V pátek čekejte polojasno s kupovitou oblačností. Na horách se s malou pravděpodobností můžou vyskytnout přehaňky. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo a místy s doznívajícím deštěm nebo přehaňkami. A večer ubude oblačnosti až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27.
0: Tak jo, děkujeme pěkně. 5 minut po 19. startuje hodinka muziky na vaše přání. Pište si o vaše oblíbené songy na mailovou adresu hrajeme@rockzone.cz nebo taky na náš Rockzone Facebook do zpráv či do komentářů pod nejnovější fotku, anebo mi jednoduše zavolejte sem do studia na 255 700 707.
2: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Tak pojďme dát první z vašich dnešních přání. Tomáš Vraný napsal na Facebook, náš samozřejmě jeden z nejpřednějších fanoušků. Zdravím, poprosil bych o zahrání Sabaton Resist and Bite. Předem děkuji. Tomáši, já děkuju za stálou přízeň a Sabatony posílám.
1: Radio Rock Zone. War is coming swiftly, the border's closing in. Where I

0: I Believe in You a kapela Skunk Anansie na Radio Rock Zone. No a zatímco tady tahle ta skladba zněla, tak jsem sem do studia dovolal Zdenda. No a Zdenda bych chtěl zahrát na zlepšení nálady klasiku od Rage Against the Machine, tedy pecku Killing in the Name. No tak já mu ji s radostí posílám.
1: Radio Rock Zone.

0: Jo, jo, i po těch letech pořád skvělej nářez Killing in the Name, kapela Rage Against the Machine na rádiu Rockzone. 19.22, pojďme si připomenout, že až do 20. hodiny se tady hraje na vaše přání. Stále na ně čekám buď na telefonu 255 700 707, nebo na mailový adrese hrajeme@rockzone.cz, případně na našem Rockzone Facebooku ve zprávách nebo v komentářích pod nejnovější fotkou. Čekají nás Revivalists a jejich novinka Heartstop a pak už to bude zase na vás.
1: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
2: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

0: velice příjemná novinka v playlistu, jako je ideální song na letní večery, Revivalists a pecka Heartstop. No a já už lovím ve facebookových zprávách a vybral jsem tentokrát přání od Libora a už Šimone, vešel bych se tam s Guns N' Roses a You Could Be Mine pro všechny, co právě poslouchají. Díky. Libore, tak pro všechny Guns N' Roses a You Could Be Mine, no ale speciálně pro tebe právě teď na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone.

0: Kapela Limp Bizkit, která takovýmhle způsobem v podstatě k nepoznání předělala song původně od George Michaela s názvem Fate. No a ještě jsme si to navíc dali naživo. Dáme přání taky z mailů. Tomáš z Hřebče, předpokládám, že je to tady Hřebeč u Kladna, kde to velmi dobře znám, takže ho zdravím. Ahoj, moc prosím o zahrání The Kids Aren't Alright od Offspringu pro moje milované holčičky Kiki a Káju. A pro všechny, kdo poslouchají, díky moc a hezký večer. Tomáši, napodobně zdravím tebe i milované holčičky a Offspring posílám.
1: Tak dneska tu mám nové album Antidepressants od anglické kapely Suede. Těžko je někam zařadit, pro někoho je to typický Britpop, jiní považují za alternativní rock. Vznikla už v roce 1989 a od roku 1993 vydává velmi úspěšná alba. Ve své kariéře měli 7letou pauzu, ale i taky Antidepressants jejich 10. deskou. O její specifické kvalitě není pochyb, jak zjistíte večer 11 na rádiu Rockzone.

0: Vzpomínka na legendární skvělou zpěvačku Janis Joplin, Peace of My Heart na rádiu Rockzone. Dáme poslední z vašich dnešních přání. Napsal mi do mailu Tomáš Adam, ahoj Šimone, zahrál bys prosím píseň Fade to Black od kapely Metallica, zdravím do rádia. Tak tahle letitá záležitost od Metallica z první půlky osmdesátek už je nachystaná, no a já vzkazuju všem ostatním, že další hodina na vaše přání tady bude zase zítra v pátek mezi 7 a 8 večerní.
1: Radio Rockzone. Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
4: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
5: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rockzone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
4: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
5: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
4: Tak dej odběr našemu kanálu.
1: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Saving Me a kanadská parta Nickelback na rádiu Rockzone. 20 hodin přesně v tuhle chvíli vás znovu zdraví z moderátorského křesla Šimon Kalousek. Krásný čtvrteční večer. No a před náma, vzhledem k tomu, že to uteklo jako voda, poslední společná hodinka pro dnešní den. No a taky pojďme taky zahájit posledníma společnýma zprávama s Lukášem. Čus.
1: Čau Šimone a hezký večer vám všem. Dneska večer a následně v noci bude polojasno, během noci ale bude od severozápadu přecházet fronta, na ní možná i nějaký ty srážky a nejnižší noční teploty, ty by měly být někde v rozmezí 16 až 12 stupňů. Začátky hudebních produkcí, tak ty už dneska nestíháte, mrknem na letní kina, Kinobus Letňany dneska od 21.30 promítá novej český film Když se zhasne. No a když nakoukneme někam do kraju, tak třeba do Brna, letní kino Vaňkovka dneska promítá film hudební s písničkama od Aby Mamma Mia. No a my už jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Pražané můžou žádat o dotace na tepelná čerpadla nebo soláry. Vodárny na Slovensku utahují kohoutky a Plíšková se s Londýnem loučí. Praha o prázdninách přispěje na zelenou střechu. Pražané mohou od začátku července do konce srpna žádat v programu Čistá energie o dotace na instalaci tepelných čerpadel, solárních termických systémů a zelených střech. O dotaci mohou žádat fyzické osoby, bytová družstva a společenství vlastníků jednotek. Program navazuje na tzv. Kotlíkové dotace a má obyvatele České metropole motivovat k tomu, aby na svých pozemcích a domech vytvářeli víc zeleně, zachytávali do nádrží dešťovou vodu a zaváděli další opatření, která pomáhají ochlazovat hlavní město. Krádež železničních kabelů na Přerovsku přijde trojici mužů draho. Soud je poslal na 3 až 12 měsíců za mříže. Musí také nahradit škodu téměř 1,5 milionu korun. Železničáři se navíc můžou soudit dál o ještě vyšší částku občanskoprávní cestou. Žalobce Petr Klimeš si myslí, že trest pro muže odpovídá tomu, co provedli.
3: Soud při ukládání druhů a výměry trestů správně zohlednil škodlivost a závažnost jednání obžalovaných, zejména jejich ziskuchtivost, krátkozrakost a míru ohrožení bezpečnosti a plynulosti drážního provozu.
1: Trojice mužů ukradla kabely loni na železničním koridoru u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. Provoz vlaku to zásadně omezilo na zhruba 20 hodin. Dnešní rozsudek zatím není pravomocný. Situace s vodou začíná být na Slovensku alarmující. Západoslovenské vodárny musely omezit dodávky pro téměř 30 měst a obcí, jinak by klesla hladina v zásobnicích vodojemů pod kritickou úroveň.
4: Dlhodobé sucho, extrémne vysoké teploty a nadpriemerná spotreba pitnej vody spôsobili krízovú situáciu. Výdatnosť vodných zdrojov klesá, zatiaľ čo odbery vody výrazne rastú. Problémy hlási krajské mesto Nitra. Aby sa tam vôbec dostala pitná voda, museli vodárne obmedziť dodávky v ďalších častiach systému. Prioritou sú totiž zdravotnícke zariadenia, materské školy a domovy seniorov, ktoré v horúčavách nemôžu zostať bez vody. Josef Balko, Nitra.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Marie Bousková postoupila po třetí v kariéře do třetího kola Wimbledonu. Česká tenistka dnes porazila na londýnské trávě 18-letou Italku Grantovou 2-0 na sety. Neuspěla naopak Karolína Plíšková, která podlehla ve druhém kole úřadující šampionce Polce Świątekové po setech 1-6 a 3-6. V pátek budou už o postup do osmifinále londýnského Grand Slamu bojovat Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková. Nasazená desítka Muchová se utká s thajskou kvalifikantkou Savang Kevovou. Předloňská šampionka Krejčíková a 20-letá Bartuňková nastoupí proti sobě. Jason Newsted se na stará kolena vrhnul na psaní. Bývalý baskytarista Metallica prozradil, že má rozpracovaných několik knih. Jednou z nich je i jeho autobiografie, která by mezi nimi měla mít přednost. 63-letý muzikant svůj záměr vydat memoáry přiznal v rozhovoru pro magazín Spin. Mezi jeho dalšími rozdělanými literárními projekty jsou údajně kniha poezie a také kolekce písňových textů. A A ještě počasí. V pátek čekejte polojasno s kupovitou oblačností. Na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo místy s doznívajícím deštěm nebo přehánkami. A večer ubude oblačnosti až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách v 1000 metrech kolem 15.
0: Děkujeme pěkně, no a my pojďme dál, po 20. hodině si tady z muziky dáme Elise Coopera, Edwina Collinse, jako otvírák, Vysací zámek a jejich známku Panku, tak ještě jednou krásný večer.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Legendární Kysáci, rok 1983, album Liquid Up a titulní věc právě teď na rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak pro dnešek úplně poslední pohled na silnice, 20 hodin 20 minut. Tady v Praze pozor na Černém mostě na nájezdu z Ocelkové ulice na Chlumeckou. Stojí tam v jízdním pruhu osobní auto po nehodě, dávejte tam pozor. Na trase z Kolína na Kutnou horu u odbočky na Hlízov došlo ke srážce dvou osobních aut, jeden pruh je neprůjezdný, čekejte tam zdržení kolem 5 minut. No a tady v Praze ještě pozor, teď to na mě bliklo v Holešovicích, v ulici u Výstaviště, tam se srazilo osobní auto s tramvají, blokují částečně provoz, zdržení čekejte do 5 minut. Dáme Rammsteiny a dáme taky novinku od kapely The All American Rejects, Clothesline.
2: S Rockzonem na dabu i na boubínce vyhrabu.
3: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na rádiu Rockzone.

0: Ta živá verze téhle klasiky od Nirvány Smells Like Teen Spirit byla hlabutí píseň Moje pro dnešek. Já, Šimon Klausek, se s váma rozloučím po dnešní prodloužený 7-hodinový směje za mikrofonem. Popřeju krásný zbytek čtvrtečního večera, užijte si ho maximálně. No a my si to spolu dáme zase zítra v pátek, klasicky od 2 odpo do tý doby čus.
1: Tak dneska tu mám nové album Antidepressants od anglické kapely Suede. Těžko je někam zařadit, pro někoho je to typický Britpop, jiní považují za alternativní rock. Vznikla už v roce 1989 a od roku 1993 vydává velmi úspěšná alba. Ve své kariéře měli 7letou pauzu, ale i taky Antidepressants jejich 10. deskou. O její specifické kvalitě není pochyb. Existíte večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: S Rock Zonem na DABu i na Deštnou se vyhrabu.
3: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
4: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Stát posílá peníze na boj se suchem a velkou vodou. Google bude platit obří pokutu. UEFA vyřadila Karvinou ze svých soutěží. Jsou tady zprávy a s nima Lukáš Typot. Ministerstvo životního prostředí posílá 2 miliardy korun na boj s velkou vodou a suchým létem. Peníze půjdou na úpravy koryt řek nebo stavbu retenčních nádrží. Ministr Igor Červený v Olomouci oznámil, že dotace z evropských fondů mají ochránit lidi a jejich majetky před extrémními výkyvy počasí a zároveň pomoct zadržet vodu v přírodě. Jako ukázkový příklad stát uvádí právě dokončenou revitalizaci řeky v Olomouci za 165 milionů korun, kde se koryto vrátilo k původnímu přírodnímu rázu, což ochrání přes 2000 místních obyvatel před vyplavením. Obce, správci toků a další veřejné instituce mohou elektronické žádosti o peníze podávat od poloviny července do poloviny prosince. Hranicím s Rakouskem se pojede po dálnici dřív, než se čekalo. Nový úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku se má otevřít už na konci července. Původní termín přitom počítal až s koncem letních prázdnin. Pavel Fišar za stavaře přiblížil, že před nimi stojí už jen poslední výzvy.
2: Pokládáme závěrečnou obrusnou vrstvu v rámci hlavní trasy. Počítáme s tím, že položíme nějakých 1800 tun a to budou závěrečné tuny tady na hlavní trase.
1: Rychlostnímu tahu bude po otevření úseku k Dolnímu Dvořišti chybět zhruba 350 metrů na hraniční přechod. Poslední část se má dostavět ve spolupráci s Rakušany v roce 2032. Evropský soudní dvůr definitivně potvrdil rekordní pokutu pro Google. Zaplatit má v přepočtu 100 miliard korun za zneužívání dominantního postavení systému Android. Soud zamítl odvolání technologického giganta, který podle Evropské komise už od roku 2018 nutil výrobce telefonů předinstalovávat vyhledávač Google Search nebo prohlížeč Chrome a blokoval konkurenci. Google s verdiktem nesouhlasí a tvrdí, že soud nevzal v potaz jeho obří investice do bezplatné platformy. Nicméně rozsudek dává zelenou poškozeným firmám, aby začaly vymáhat miliardová odškodnění. Mezi nimi je i český Seznam.cz, který po Google požaduje přes 9 miliard korun za to, že mu Američané protiprávně omezovali šíření jeho vlastních aplikací v mobilech na českém trhu.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: UEFA vyřadila Karvinou ze svých soutěží. Nově se tak do fotbalových pohárů dostal Jablonec, který si místo Hradce Králové zahraje druhé předkolo konferenční ligy. Unie evropských fotbalových asociací upravila nasazení českých klubů kvůli účasti Karviné v domácí korupční aféře. Pozici Karviné převzala Plzeň. Viktoria se tak posunula z druhého do závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy a získala jistotu účasti v hlavní fázi soutěží UEFA. Polepšil si i Hradec Králové, který nezačne kvalifikaci v konferenční lize, ale místo Západočechů ve druhém předkole Evropské ligy. UEFA o tom informovala v tiskové zprávě. A ještě počasí. V pátek čekejte polojasno s kupovitou oblačností. Na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přehánkami. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 20 až 24, na jihu Moravy až 27 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

Tak dneska tu mám nové album Antidepressants od anglické kapely Suede. Těžko je někam zařadit, pro někoho je to typický Britpop, jiní považují za alternativní rock. Vznikla už v roce 1989 a od roku 1993 vydává velmi úspěšná alba. Ve své kariéře měli 7letou pauzu, ale i taky Antidepressants jejich 10. deskou. O její specifické kvalitě není pochyb. Jak zjistíte večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Ex-ministryně obrany vysvětluje dar od Kaliňáka. V Albánii se střetla policie s demonstranty a Plíšková se s Londýnem loučí. Jsou tady zprávy a s nima Lukáš Typlat. Bývalá ministryně obrany Jana Černochová uvedla v majetkovém přiznání 100-tisícový dar od slovenského kolegy Roberta Kaliňáka. Podle jejich slov nešlo o peníze, ale o dvě zbraně. Poslankyně vysvětlila pro Novinky.cz, že od Kaliňáka dostala slovenskou pistoli Grand Power a loveckou kulovnici, které do systému raději zapsala, i když byla jejich hodnota nižší než 100 000 korun. Slovenský ministr dar potvrdil s tím, že ho platil ze svého a chtěl Černochovou jako známou milovnici zbraní potěšit při příležitosti jejich nadstandardní bilaterální spolupráce. Oba politici si totiž udržovali úzké pracovní vztahy i poté, co Fialova vláda kvůli politickým neshodám přerušila společná jednání s Ficovým kabinetem. Začínají se prodávat vstupenky na Karlovarský filmový festival. Cena se oproti loňsku nezměnila. Lístek do kina vyjde na 140 korun. Pokračuje kolega Dušan Valenta.
2: Vstupenky jsou k mání vždy den dopředu. Jde o to, aby se na festivalové projekce dostalo co nejvíc diváků. Tohle pravidlo Vary po léta dodržují a nic na tom nemění ani jubilejní 60. ročník. Kdo chce vidět víc filmů a ušetřit, může si pořídit festivalový pas. Základní cena třídenního je lehce přes 1000. Výhodou jsou i nejrůznější bonusy, třeba vstupy na doprovodné akce.
1: Albánské Tiraně se ve čtvrtek střetla policie s protivládními demonstranty. Ti už přes měsíc protestují kvůli údajné korupci spojené s developerskými projekty podél pobřeží a v blízkosti chráněných oblastí. Vláda úplatkářství popírá. Protesty původně vyvolaly plány Jareda Kushnera, zetě amerického prezidenta Donalda Trumpa, na vybudování luxusního rezortu v zemi. Demonstrace postupně přerostly v obecnější projevy odporu proti současné vládě a premiérovi Edimu Rámovi.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Marie Bousková postoupila potřetí v kariéře do třetího kola Wimbledonu. Česká tenistka ve čtvrtek porazila na londýnské trávě 18-letou Italku Grantovou 2-0 na sety. Neuspěla naopak Karolína Plíšková, která podlehla ve druhém kole úřadující šampionce Polce Švjontekové po setech 1-6 a 3-6. V pátek budou už o postup do osmifinále londýnského Grand Slamu bojovat Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková. Nasazená desítka Muchová se utká s thajskou kvalifikantkou Savankevovou. Předloňská šampionka Krejčíková a 20-letá Bartuňková nastoupí proti sobě. A ještě počasí. V pátek čekejte polojasno s kupovitou oblačností. Na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přehánkami. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27.
0: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

Tak, dneska tu mám nové album Antidepressants od anglické kapely Suede. Těžko je někam zařadit, pro někoho je to typický Britpop, jiní považují za alternativní rock. Vznikla už v roce 1989 a od roku 1993 vydává velmi úspěšná alba. Ve své kariéře měli 7letou pauzu, ale i taky Antidepressants jejich 10. deskou. O její specifické kvalitě není pochyb. Existíte večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Stát posílá peníze na boj se suchem a velkou vodou. Google bude platit obří pokutu. UEFA vyřadila Karvinou ze svých soutěží. Jsou tady zprávy a s nima Lukáš Typot. Ministerstvo životního prostředí posílá 2 miliardy korun na boj s velkou vodou a suchým létem. Peníze půjdou na úpravy koryt řek nebo stavbu retenčních nádrží. Ministr Igor Červený v Olomouci oznámil, že dotace z evropských fondů mají ochránit lidi a jejich majetky před extrémními výkyvy počasí a zároveň pomoct zadržet vodu v přírodě. Jako ukázkový příklad stát uvádí právě dokončenou revitalizaci řeky v Olomouci za 165 milionů korun, kde se koryto vrátilo k původnímu přírodnímu rázu, což ochrání přes 2000 místních obyvatel před vyplavením. Obce, správci toků a další veřejné instituce mohou elektronické žádosti o peníze podávat od poloviny července do poloviny prosince. K hranicím s Rakouskem se pojede po dálnici dřív, než se čekalo. Nový úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku se má otevřít už na konci července. Původní termín přitom počítal až s koncem letních prázdnin. Pavel Fišar za stavaře přiblížil, že před nimi stojí už jen poslední výzvy.
2: Pokládáme závěrečnou obrusnou vrstvu v rámci hlavní trasy. Počítáme s tím, že položíme nějakých 1800 tun a to budou závěrečné tuny tady na hlavní trase.
1: Rychlostnímu tahu bude po otevření úseku k Dolnímu Dvořišti chybět zhruba 350 metrů na hraniční přechod. Poslední část se má dostavět ve spolupráci s Rakušany v roce 2032. Evropský soudní dvůr definitivně potvrdil rekordní pokutu pro Google. Zaplatit má v přepočtu 100 miliard korun za zneužívání dominantního postavení systému Android. Soud zamítl odvolání technologického giganta, který podle Evropské komise už od roku 2018 nutil výrobce telefonů předinstalovávat vyhledávač Google Search nebo prohlížeč Chrome a blokoval konkurenci. Google s verdiktem nesouhlasí a tvrdí, že soud nevzal v potaz jeho obří investice do bezplatné platformy. Nicméně rozsudek dává zelenou poškozeným firmám, aby začaly vymáhat miliardová odškodnění. Mezi nimi je i český Seznam.cz, který po Google požaduje přes 9 miliard korun za to, že mu Američané protiprávně omezovali šíření jeho vlastních aplikací v mobilech na českém trhu.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: UEFA vyřadila Karvinou ze svých soutěží. Nově se tak do fotbalových pohárů dostal Jablonec, který si místo Hradce Králové zahraje druhé předkolo konferenční ligy. Unie evropských fotbalových asociací upravila nasazení českých klubů kvůli účasti Karviné v domácí korupční aféře. Pozici Karviné převzala Plzeň. Viktoria se tak posunula z druhého do závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy a získala jistotu účasti v hlavní fázi soutěží UEFA. Polepšil si i Hradec Králové, který nezačne kvalifikaci v konferenční lize, ale místo Západočechů ve druhém předkole Evropské ligy. UEFA o tom informovala v tiskové zprávě. A ještě počasí. V pátek čekejte polojasno s kupovitou oblačností. Na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přehánkami. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 20 až 24, na jihu Moravy až 27 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Thank you.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: Ex-ministryně obrany vysvětluje dar od Kaliňáka. V Albánii se střetla policie s demonstranty a Plíšková se s Londýnem loučí. Jsou tady zprávy a s nima Lukáš Typlat. Bývalá ministryně obrany Jana Černochová uvedla v majetkovém přiznání 100-tisícový dar od slovenského kolegy Roberta Kaliňáka. Podle jejich slov nešlo o peníze, ale o dvě zbraně. Poslankyně vysvětlila pro Novinky.cz, že od Kaliňáka dostala slovenskou pistoli Grand Power a loveckou kulovnici, které do systému raději zapsala, i když byla jejich hodnota nižší než 100 000 korun. Slovenský ministr dar potvrdil s tím, že ho platil ze svého a chtěl Černochovou jako známou milovnici zbraní potěšit při příležitosti jejich nadstandardní bilaterální spolupráce. Oba politici si totiž udržovali úzké pracovní vztahy i poté, co Fialova vláda kvůli politickým neshodám přerušila společná jednání s Ficovým kabinetem. Začínají se prodávat vstupenky na Karlovarský filmový festival. Cena se oproti loňsku nezměnila. Lístek do kina vyjde na 140 korun. Pokračuje kolega Dušan Valenta.
3: Vstupenky jsou k mání vždy den dopředu. Jde o to, aby se na festivalové projekce dostalo co nejvíc diváků. Tohle pravidlo Vary po léta dodržují a nic na tom nemění ani jubilejní 60. ročník. Kdo chce vidět víc filmů a ušetřit, může si pořídit festivalový pas. Základní cena třídenního je lehce přes 1000. Výhodou jsou i nejrůznější bonusy, třeba vstupy na doprovodné akce.
2: Albánské Tiraně se ve čtvrtek střetla policie s protivládními demonstranty. Ti už přes měsíc protestují kvůli údajné korupci spojené s developerskými projekty podél pobřeží a v blízkosti chráněných oblastí. Vláda úplatkářství popírá. Protesty původně vyvolaly plány Jareda Kushnera, zetě amerického prezidenta Donalda Trumpa, na vybudování luxusního rezortu v zemi. Demonstrace postupně přerostly v obecnější projevy odporu proti současné vládě a premiérovi Edimu Rámovi.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: Marie Bousková postoupila po třetí v kariéře do třetího kola Wimbledonu. Česká tenistka ve čtvrtek porazila na londýnské trávě 18-letou Italku Grantovou 2-0 na sety. Neuspěla naopak Karolína Plíšková, která podlehla ve druhém kole úřadující šampionce Polce Švjontekové po setech 1-6 a 3-6. V pátek budou už o postup do osmifinále londýnského Grand Slamu bojovat Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková. Nasazená desítka Muchová se utká s thajskou kvalifikantkou Savankevovou. Předloňská šampionka Krejčíková a 20-letá Bartuňková nastoupí proti sobě. A ještě počasí. V pátek čekejte polojasno s kupovitou oblačností. Na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přehánkami. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Robin Trower poprvé uspěl na konci 60. let jako člen skupiny Procol Harum, hrál s Rickem Brucem a Brianem Ferrym, ale hlavně natočil málem nekonečnou řadu solových desek, kterou právě završil album Come and Fight Me. Všechno, jak se sluší a patří v bluesrockovém a hardrockovém stylu. Na to, že je mu už 80, má jeho hudba šťávu, jak zjistíte večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Stát posílá peníze na boj se suchem a velkou vodou. Google bude platit obří pokutu. UEFA vyřadila Karvinou ze svých soutěží. Jsou tady zprávy a s nima Lukáš Tipot. Ministerstvo životního prostředí posílá 2 miliardy korun na boj s velkou vodou a suchým létem. Peníze půjdou na úpravy koryt řek nebo stavbu retenčních nádrží. Ministr Igor Červený v Olomouci oznámil, že dotace z evropských fondů mají ochránit lidi a jejich majetky před extrémními výkyvy počasí a zároveň pomoct zadržet vodu v přírodě. Jako ukázkový příklad stát uvádí právě dokončenou revitalizaci řeky v Olomouci za 165 milionů korun, kde se koryto vrátilo k původnímu přírodnímu rázu, což ochrání přes 2000 místních obyvatel před vyplavením. Obce, správci toků a další veřejné instituce mohou elektronické žádosti o peníze podávat od poloviny července do poloviny prosince. K hranicím s Rakouskem se pojede po dálnici dřív, než se čekalo. Nový úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku se má otevřít už na konci července. Původní termín přitom počítal až s koncem letních prázdnin. Pavel Fišar za stavaře přiblížil, že před nimi stojí už jen poslední výzvy.
2: Pokládáme závěrečnou obrusnou vrstvu v rámci hlavní trasy. Počítáme s tím, že položíme nějakých 1800 tun a to budou závěrečné tuny tady na hlavní trase.
1: Rychlostnímu tahu bude po otevření úseku k Dolnímu Dvořišti chybět zhruba 350 metrů na hraniční přechod. Poslední část se má dostavět ve spolupráci s Rakušany v roce 2032. Evropský soudní dvůr definitivně potvrdil rekordní pokutu pro Google. Zaplatit má v přepočtu 100 miliard korun za zneužívání dominantního postavení systému Android. Soud zamítl odvolání technologického giganta, který podle Evropské komise už od roku 2018

0: 18 nutil výrobce telefonů předinstalovávat vyhledávač Google Search nebo prohlížeč Chrome a blokoval konkurenci. Google s verdiktem nesouhlasí a tvrdí, že soud nevzal v potaz jeho obří investice do bezplatné platformy. Nicméně rozsudek dává zelenou poškozeným firmám, aby začaly vymáhat miliardová odškodnění. Mezi nimi je i český Seznam.cz, který po Google požaduje přes 9 miliard korun za to, že mu Američané protiprávně omezovali šíření jeho vlastních aplikací v mobilech na českém trhu.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: UEFA vyřadila Karvinou ze svých soutěží. Nově se tak do fotbalových pohárů dostal Jablonec, který si místo Hradce Králové zahraje druhé předkolo konferenční ligy. Unie evropských fotbalových asociací upravila nasazení českých klubů kvůli účasti Karviné v domácí korupční aféře. Pozici Karviné převzala Plzeň. Viktoria se tak posunula z druhého do závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy a získala jistotu účasti v hlavní fázi soutěží UEFA. Polepšil si i Hradec Králové, který nezačne kvalifikaci v konferenční lize, ale místo Západočechů ve druhém předkole Evropské ligy. UEFA o tom informovala v tiskové zprávě. A ještě počasí. V pátek čekejte polojasno s kupovitou oblačností. Na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přehánkami. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 20 až 24, na jihu Moravy až 27 stupňů.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Robin Fraur poprvé uspěl na konci 60. let jako člen skupiny Procol Harum, hrál s Rickem Bruceem a Brianem Ferrym, ale hlavně natočil málem nekonečnou řadu solových desek, kterou právě završil album Come and Fight Me. Všechno, jak se sluší a patří v bluesrockovém a hardrockovém stylu. Na to, že je mu už 80, má jeho hudba šťávu, jak zjistíte večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ex-ministryně obrany vysvětluje dar od Kaliňáka. V Albánii se střetla policie s demonstranty a Plíšková se s Londýnem loučí. Jsou tady zprávy a s nima Lukáš Typlat. Bývalá ministryně obrany Jana Černochová uvedla v majetkovém přiznání 100-tisícový dar od slovenského kolegy Roberta Kaliňáka. Podle jejich slov nešlo o peníze, ale o dvě zbraně. Poslankyně vysvětlila pro novinky CZ,